0: Já vás, kysáci, vítám v další hodině nočních juboxů tady na rádiu Kiss od mikrofonová zdraví Katka Brzobohatá a my společně trávíme noc až do 6. hodiny raní, kdy mě vystřídá samozřejmě naše známá raní trojka Kissu. No, co budeme pouštět dál? Já už to vím a myslím si, že je to jeden z nejoblíbenějších interpretů na rádiu Kiss, aspoň teda dle Vojtíška, který má juboxy pravidelně od pondělí do čtvrtka od 6. hodiny večerní do 10. hodiny večerní a myslím si, že tím jsem vám už hodně napověděla, takže víte, co teďka zazní éterem Rádia Kiss. Oni nám to, kluci, řeknou, pojďte, kluci, Mára.
1: Zdravím do Kissu, mohl bych poprosit o jakoukoliv písničku, výběr bych klidně nechal na dalším posluchači, písničku bych chtěl poslat vám do rádia, mě na cestě, ať mě ta noční uteče, mimo miláčkovi, ať ta noční uteče a pro všechny, co mě znají a rádio Kiss poslouchají. Děkuji, Mára.
0: Tak Zbiňo.
2: Ahoj Kačko, prosím zahrej něco hodně rychlého od skutru, ať nám ty cesty trošku rychleji utíkají. Děkuju, ahoj Zbiňa.
0: Tak jo, já si myslím, že jste tušili správně, když si říkáte, že to byly skútři. Ano, ano, je to tak. Tak jdeme teďka na skútry a jaká hudba

0: Vánoční Jubox.
1: Jdeme na další Jubox své přání a já už tady mám velmi příjemný hovor, protože mi volá Jirka Mašinfíra. Tak ahoj Jiříku, já tě zdravím.
2: Čau Katko, já už jsem se zapomněla.
1: Jak bych na tebe mohla zapomenout? To se přece nedá. Tak Jiříku, jak se máš?
2: Ne to, že pracuju, ale nevadí. To jsem pro rád jsem králové zrovna.
1: Tak je fajn, že k tomu máš takhle. Jo. Tak je fajn, že k tomu máš takhle hezky pozitivní přístup, jako to se málo kdy slyší každý tady takový jako skroušený, no pracuju, co tě budu, že jo.
2: No jo, tohle lopaty nadávaj, no. Jsem rádi, že tě posloucháme.
1: Tak, to jsem ráda samozřejmě taky. Tak Jiříku, co pak ty na cestu můžu, až ty mi řekni, kam máš na míří, no?
2: Jedu do Jihlavy, vezu tam rám na novou lokomotivu.
1: Tak mi řekni, co ti můžu zahrát na cestu?
2: Dal bych si Vohnouty a Svaz českej bohému.
1: Dobře.
2: A jestli chceš, tak ti zahraju ještě.
1: Zahraj. Bylo to slyšet, já si myslím, že jsme to všichni slyšeli, kdo to může říct, že mu takhle Mašinfíra hraje v noci.
2: No, vidíte, Vojtovi hraju často, ale to se dlouho nedovolal.
1: Tak to jsem ráda, že se dovolal zrovna ke mně a že jsi mi takhle hezky zahrál. Tak já ti taky zahraju, Jiříku. Moc krát ti děkuju za příjemný pohovor tady takhle s tebou, pokecáníčko. A budu se těšit zase příště tady u nás na Kisu, měj se krásně, ahoj.
2: Já si poslouchám Kis pořád, tak zdravím. Taky
1: paráda, děkujem, ahoj. Čau.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

Tak já se tady ke sáci prodírám zprávama, protože jsem si dávala tu práci a vyhledávala jsem si, kolik lidí odešlo ze světa v té pomyslné 27. A bylo jich strašně moc. Kurt Cobain, Heath Ledger. Teďka v neděli bohužel syn známé to top modelky světové Cindy Crawford. Presley se jmenoval, Presley Gerber, a pak tam ještě bylo spousta lidí a já jsem si říkala, co všichni mají společného, krom teda samozřejmě toho pomyslného čísla. On o tom je někde ještě i nějaký dokument, já si dám tu práci a najdu ještě i ten dokument, protože my jsme ho tenkrát věděli. Co mají společného? Mají společného jednu jedinou věc a to jsou samozřejmě návykové látky. A což byl největší paradox, kdy on zemřel, teďka ten Presley zemřel v odvykačním centru, což je vlastně na předávkování, což je paradox, ale je to zvláštní, že 27. zasáhne a umí teda neuvěřitelným způsobem čarovat a mají bohužel společný tuhle tu věc, drogy, vždycky. Tak já doufám, že kolem vás nic takového není. Já musím říct, že i já sama jsem se tomuhle tomu celý život vyhýbala. Nikdy jsem pořád nic neskusila, protože to prostě nedělá dobrotu, jak se my vidíme. A doufám, že ani vás nic takového nepotká a že už nebudeme číst tu pomyslnou 27, která nám tady bohužel už několik dekád řádí. No, tak to bylo takové jako smutnější zprávy, protože mě to tady zahltilo vlastně na internetu, který je tady teďka toho plný, tak jdem trošku zvesela teďka DJ Quicksilver.

0: Kysáci moji milí, my pokračujeme v nočních juboxech hezky ze vesela, protože žádný chmury tady nechceme. A já tady mám dalšího svého oblíbeného posluchače Rádia Kys na telefonu a není to nikdo jiný než Roman z Mladé Boleslavy. Romane, ahoj, já tě zdravím.
1: Zdravím tě, Katka, milá.
0: Ahoj, jak se máš? Dlouho jsme se neslyšeli.
1: Velmi dlouho, zase aspoň také 3-4 měsíce, že?
0: Ano.
1: No, ale dobré, v pohode, žádné zmeny. Deti nám rastú, venujeme sa im a tak ďalej. Sa nenudíme, stále do práce a deti do práce.
0: Tak to je paráda, to je skvělý. A musím teda říct, že vy ste fakt ukázkový prarodiče, že teda vy se extrémne svým vnoučatům věnujete, což je úplne teda neuvěřitelný a smekám před váma, to je super. Tak Romane, co budeme hrát, povidej.
1: Tak máme si Madonu. Výber som nechal na teba, shodli sme sa na nejaké veľmi dobré pesničke, ktoré necháme prekvapiť našich poslucháčov.
0: Áno.
1: A bolo by to, ešte dáme to, celé Mladé Boleslavy, do výroby Škodovka, Sape, DHL, Magna, Primesr, všetkým kolegom, čo jazdíme tu na... S lopatama sa hráme. A proste všetkým kysákom, všetkým dobrým ľuďom a samozrejme tebe, Katka.
0: Ďakujem ti pekne. Když už seš u tý bolky, tak my sme se zrovna včera se synem koukali, protože u nás hokej to proste musí biežet v jakékoliv podobě. Tak sme se koukali na to, že Boleslav včera hrála proti Spartě a vyhráli ste. Vyhráli ste.
1: Vážne.
0: Áno, Boleslav porazila Spartu teda. Takže wow. Ano, gratulujeme do Boleslavy. Porazili jste Spartu na Spartě, doma. Jo, takže jako jste jeli na návštěvu, ještě jste si odvezli 3 body, takže to je samozřejmě jako velká gratulace vám. No a Romane, já tady Madonu mám nachystanou. Říkala jsem, že si dáme, za mě teda, jestli můžu říct můj názor, tak nejlepší písnička od ní je Vogue. Tak jdeme na ní?
1: Jdeme na ní.
0: Okay, tak jo. Romane, strašně ráda jsem tě slyšela. Moc zdravím do Boleslavy a budu se těšit zase příště tady u nás na Kysu. Měj se krásně, papá, ahoj.
1: Ahoj. Čau, papá, ahoj. Čau, ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukebox své přání této hodinky, no a já se koukám na aplikaci Rádia Kiss, protože Honzík mi tady poslal nějakou zprávu. Tak Honzo, co ti můžu zahrát?
2: Ahoj, hezký večer, tak jestli můžu poprosit, tak bys mi mohla zahrát Master Blaster Hold Are You v Radio Mixu. Jestli jo, tak by to bylo paráda, mám ještě pár kilometrů v autě před sebou, tak bys mi s tím zlepšila náladu. Díky a pěkný večer, Honza.
1: No, od toho my jsme tady, aby jsme vám zlepšovali náladu. Honziku, mám tady Master Blaster, How Old Are You? Jestli je to Radio Mix, přiznám se, netuším, ale vlastně jinou verzi tady nemám, takže já už jenom kvůli tobě doufám, že je to ta správná. Doufám, že mě potom nevyčiníš. No a jak jsem říkala, je to poslední jukebox této hodinky, ale my jsme přesně v polovině, kysáci, takže telefonní číslo 210-323-323 vám bude k dispozici ještě na další 3 hodiny. Radio.

0: Otevíráme druhou polovinu naší společné noci. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá a přeju vám pěknou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Krásnou noc, kysáci, moji milí, já vás zdravím a vítám vás v druhé polovině naší společné noci. Máme tady pár minutek po 3 hodině ráno a my se vrháme společně na vaše jukeboxová přání. Tentokrát mám na telefonu Šneka, který se dovolal sem k nám do studia Rádia Kiss. Šneku, ahoj, já tě zdravím.
1: Krásné ráno, Kati, to by do studia jsem kysácím.
0: Děkuji ti pěkně, děkuju. Ano, ano, jak pak se máš?
1: No, Kati, jako já vstávám, jako musím jít. Co je, ale víš, jak je to. Naše juboxy, naše nejkrásnější vedoucí, naše letecké stupiny, k tomu ty nejsprávnější kysáci, co dělají a pracují, relaxují, tak v také společnosti Šnek nemůže chybět.
0: No tak ježišmarja, to byla krásná řeč, krásná řeč. Tak Šneku, povědej, jaký song si vybral tentokrát?
1: Kati, vybral jsem I Can See Thick By The Way. A bylo by to samozřejmě pro tebe a klasika Romčovi do taxíku. No, doufám, bude jeho vtípek. Jako Dědek, Peter, Skoťa, Šrek, Šnek, Gabina, Lusa, Jenta, Martina. Zkrátka pro všechny kysáky, jak to by nebyl, aby se na někoho nezapomnělo.
0: Dobře, tak jo, já to tady mám nachystaný. Šneku, já ti přeju krásnou noc. Vlastně tobě už velmi brzké ráno a hlavně ať ti práce rychle uteče a jde ti to pěkně od ruky. Díky ti za zavolání a budu se těšit zase někdy příště tady u nás na Kisu. Měj se, ahoj.
1: Jasně, Kati, díky.
0: Čau, díky, čau, ahoj.
1: Ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Venga Boys nás tady roztančili, tak já doufám, že i vy jste si trošičku kysáci trsli, že i když jste za volantem, já třeba když jsem za volantem, tak já jsem úplně švihlá, jo. Já prostě zpívám a tancuju si, kolikrát jako na mě auta troubí a směju se mi, že švihlá ženská za volantem a tancuje si tam, tak doufám, že vás Venga Boys aspoň trošičku hezky naladili a my pokračujeme ve vaší hudbě dál a tentokrát song bude vybírat Pavel.
2: Krásný večer, Kači, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku ze sekce Lepší než originál, Tomáš Klus a Socky a písničku Pocity. A bylo by to pro všechny, co poslouchají tohle skvělé rádio, pro tebe do rádia. Ať to spolu do šesti dotáhneme do konce a pro všechny pohodové lidi. Dík, Pavel ze Skotska.
1: Teda musím říct, že vy nešetříte dneska komplimenty na naše rádio, za což vám strašně děkujeme. My si toho velmi vážíme, že jste našimi posluchači a že ladíte naše rádio. Tak to je paráda. Moc krát děkujeme. A teď už Lepší než originál, Socky Rádia Kiss a Tomáš Klus.

Kysáci, já tady brouzdím internetem a zjistila jsem, že Čech sedl po maturitě na kolo a projel sám kus Evropy. Píše teda, že první dny na kole byly peklo, ale pak už se to dalo. No a já jsem se chtěla zeptat i vás, jak rádi relaxujete. Možná bychom si to příští vysílání, kopněte do mě, protože víte, že já si nic nepamatuju, mohli dát jako takovou nějakou anketku, co máte rádi, jak relaxujete, jestli třeba u nějaké knihy, nebo že si zapnete nějakou počítačovou hru, nebo u televize nějakým oblíbeným seriálem, nebo právě třeba sportem, že si jdete zaběhat, nebo projet si na kolečkových bruslích, nebo právě na kole, tak bychom si to příští týden mohli dát jako anketku, jak rádi relaxujete. Myslím si, že teď, když nám začal podzim, tak ještě ty dny teda budou krásné, co jsem říkala, co nám předpovídají meteorologové, ale pak už stejně se to třeba zatáhne, nebo bude brzo tma, nebude tak hezké počasí. A to vlastně vyzývá k těm koníčkům, které třeba právě děláme doma, buď u hezké knížky nebo nějakého oblíbeného filmu, seriálu. My jsme třeba dělali i s rodinou to, že jsme si pustili všechny Harry Pottery. Že jsme si udělali třeba takový jako maraton, movie maraton a pustili jsme si veškeré díly Harryho Pottera. Tak drcněte do mě, že bychom si to společně mohli dát příště jako takovou anketku a třeba se jeden od druhého inspirovat.

0: Elebaj nám dohrali na Rádio Kiss a teď mi dovolte, abych přivítala ve vysílání Rádia Kiss dalšího z vás a tentokrát je to Peter. Ahoj Peťo, já tě zdravím.
1: Ahoj Katko.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
1: Pracovně.
0: Pracovně, jako my všichni. Tak Peťo, co ti můžu zahrát, abych ti zlepšila náladu? Přijdeš mi takový jako ponurej, tak abych ti zlepšila náladu, povědej.
1: No, Shakiru, dej.
0: A pro koho to bude?
1: Pro Kisako, všetkých času práci a pro teba.
0: Dobře, tak jo, moc děkuju. Tak já, Peťo, zníš mi teďka tak jako ponuře a smutně, tak já doufám, že ti písnička zvedne náladu a že ve finále budeš mít hezký den. Tak díky ti za zavolání a budu se těšit příště tady u nás na Kisu.
1: Jasný.
0: Měj se.
1: Ještě
0: jednou?
1: Pěkný zvyšek večera, aby si mala.
0: Děkuji ti pěkně, tobě to přeju taky. Měj se hezky, ahoj, ahoj.
1: Děkujem, ahoj, ahoj, ahoj.
0: No a kysáci, my jsme před posledním jukeboxovým přáním této hodinky a potom máme před sebou 2 hodiny. Takže 210, 323, 323, hezky to sem žhavte a i samozřejmě hlasovky do aplikace Rádia Kiss. A jenom vás poprosím, zkuste se zaměřit, abyste mi tady nahrávali písničky, které jste třeba slyšeli na Rádiu Kiss nebo o kterých jako jste 100% přesvědčeni, že je tady máme, protože pár hlasovek tady mám, kdy vám nemůžu vyhovět, protože to v playlistu Rádia Kiss není a to mě, víte, jak víte, potom velmi, velmi mrzí. Tak vám děkuju, no a teď už jdeme na Shakiru.

0: ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a patřit bude kapitánovi. Já bych jenom chtěla říct, že vlastně já si nevymýšlím ta jména, která mi tady říkáte. Byla tady nadržená sova a teď je tady kapitán. Jo, takže není to nic jako z mojí hlavy, opravdu to, co mi tady napíšete, pokud tam nenapíšete nějaké křestní jméno Pavel, Michal, Petr, tak čerpám z toho, co je. Takže kapitáne, co ti můžu zahrát?
2: Ahoj, můžu poprosit o písničku? Byla by to Morava Vesna, bylo by to pro tebe do rádia, pro všechny řidiče, který brázdí silnice. Já jsem momentálně ve Švédsku, mám tu dlouhé lesy, dlouhé silnice, tak abych si tady trošku připomněl ty naše zlatý Čechy. Děkuju, ahoj.
1: Jasná to věc, my samozřejmě zdravíme do Švédska, hlavně klidnou a pohodovou cestu, no a posíláme trošku České republiky, konkrétně Moravy.

0: doing it again.
1: Aisha nám nádherně ukončila další hodinku a otevíráme další. A i teďka tady budou skvělý písničky. Hezkou noc, kysáci.
2: To nejlepší od 90. let. I v nočních džuboxech Rádia Kiss.

0: krásné čtvrteční, velmi, velmi, velmi časné ráno, kysáci moji. Já vás vítám v další hodince. Máme tady noční jukeboxy, ještě 2 hodiny jsou před náma, 2 hodiny vaší hudby. Tak jsem zvědavá, co jste si na mě nachystali. Teďka konkrétně Pepíno. Pepíno, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, jak se máš takhle při čtvrtku?
1: Ale tak docela dobře, sice pracovně, ale dobře.
0: Tak to je paráda. Co ti můžu takhle po ránu zahrát?
1: No, takže domluvili jsme se na těch rybičkách, teda na těch holkách rybičkama, aby jsme to jako zrovnali. Mm-hmm. A bylo by to pro všechny, co poslouchají, hlavně pro tebe do studia, pro všechny, co jsou za volantem a pro všechny superky sáty.
0: Dobře, tak jo. Mám to tady nachystaný. Pepíno, já ti přeju krásný den a díky ti za zavolání sem k nám do studia Rádia Kiss. Měj se hezky, ahoj. Děkuji ti pěkně, ahoj. Kysáci, ať to utíká i vám, ať ta noční není nekonečná, kdo končíte v 6 ráno, jako já tady, tak 2 hodinky a máme to za sebou. Tak kdybyste si chtěli nechat zahrát písničku pro urychlení vaší noční služby, tak telefonní číslo 210 323 323 nebo mi pošlete hlasovku do apky Rádia Kiss a já udělám vše pro to, abych vašemu přání samozřejmě vyhověla.

0: Noční Jukebox.
1: Tuše nám dohráli na rádiu Kiss. Co bude hrát dál, to už nám řekne Václav. Tak Vašíku, co to bude?
2: Ahoj tatko, tady Vašek, zdravím do rádia, zdravím taky všechny kysáky. Já bych tě poprosil, zahrála bys tam písničku od Eminema, Superman. Bylo by to pro všechny, co poslouchají, pro tebe do éteru, pro všechny moje kamarády, kamarádky a pro všechny fajn lidi, co poslouchají tohle úžasný a skvělý rádio Kiss. Ahoj.
1: Ahoj Vašku, moc krát děkujeme za krásná slova. Já jsem tady hledala, já jsem totiž nevěděla, jestli říkáš Superman anebo Supermam. Každopádně ani tak jsem tady nenašla, takže se omlouvám, že tahle písnička to nebude. Ale dala jsem ti Eminema Without Me, tak doufám, že se na mě Vašiku nebudeš hněvat. No a já vás chci ještě poprosit. Přišlo mi tady pár hlasovek, kde se to úplně nepotkává s playlistem Rádia Kiss, tak zkuste vymyslet něco, co víte, že zaznělo na Rádiu Kiss. A potom pár hlasovek, kdy řeknete jenom název skladby. Není vám to tam rozumět a neřeknete interpreta, tak pěkně prosím. Název skladby a i interpreta, abych to tady mohla dohledat a splnit vám vaše jukeboxové přání. Jo, děkuju pěkně.

Polkin nám dohrál na rádiu Kiss a teď si dáme Kissáci něco pořádně z 90. Captain Jack nebo Gabry Ponte a Sean Paul, potom z hudby To, co už bude na vás, anebo tuhle hodinku, jestli ještě poslechneme Robina Schulze a Mando Dio. Tak Kissáci 210-323-323 anebo hlasovky do aplikace Rádia Kiss. No a pokud právě odpočíváte, že třeba máte nějakou tu rauch pauzy, jak my říkáme, anebo kávičkujete, tak je to naprosto v pořádku. Myslíme na vás, vy, co jste v práci, chápu, že toho občas máte plný zuby, takže si udělejte volničko, dejte si kávu a ono to nikam neuteče. 5 minutek a ať si naberete pořádně sílu a do té 6. hodiny. Už je to co by dub, hlavně ve společnosti Rádia Kiss.

0: Pokračujeme ve vaší hudbě. Já jsem říkala, že až do 6. hodiny raní hrajeme jenom a jenom podle vás. My vlastně jsme jediný rádio, který hraje 24/5, kdy hrajeme non-stop ve dne v noci a většinu vlastně podle vás, kysáci, protože od 6. hodiny večerní jsou tady jukeboxy až do 10. A potom od půlnoci znova celou noc, takže opravdu 10 hodin z těch 24 jste jenom vy. Vy jste vlastně ti dramaturgové naší rádiové stanice. A tentokrát si tuhle tu roli vyzkouší Daniel. Tak Dané, co ti můžu zahrát za písničku?
1: Ahoj Káťo, zdravím Rádio Kiss a všechny posluchače. Vybrala jsi perfektní písničku od Madony Vogue a mě napadlo, co takhle zahrát Michaela Jacksona, song Give to Me. Byl jsem na něm v letním kině v Boskovicích, bylo to naprosto super, bude jistě pokračování. No a tuhle písničku bych taky rád věnoval pro všechny pracující, i ti, co nemůžou spát, co jsou třeba v nemocnicích a tak dále. No a hlavně, ať nám to rychle a příjemně utíká a příjemný večer s tebou. Ahoj,

0: Jukebox. Jo, kysáci, my jsme se otočili, už je tady zase konec další hodinky. Já jsem strašně ráda, že mi to s váma takhle utíká. Já doufám, že vám taky. My vždycky říkáme, že si přejeme, aby ta noc rychle utekla, ale vlastně na druhou stranu mě je tady s váma strašně dobře. A vy jak pořád voláte, nahráváte, tak člověku nedáte ani spídě příležitost, že by se mu chtělo spát, nebo že by nedej bože tady zamhouřil oka ani náhodou, tak já vám za to moc krát děkuju. A teď jdu splnit poslední jukeboxové přání této hodinky Petersovi.
1: Dobré ráno, Kači, prosím tě, byla bys tak hodná a zahrala tam od Blade'a písničku. Díky moc, bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe, Peter z Olomouc.
0: Tak já samozřejmě zdravím do Olomouce, Peters. No a jak jsem říkala, je to poslední jukeboxové přání této hodinky, což znamená, že před sebou máme hoďku závěrečnou. Posledních 5 jukeboxů je na vás, takže telefonní číslo 210-323-323 a pak už samozřejmě i aplikace Rádia Kiss, tak nahrávejte mi zprávy a jak jsem říkala několikrát, nezapomínejte mi tam kysáci nahrát nejen název písničky. Já to teda tady opakuju do aleluja a vím, že už si někteří ťukáte na čelo, ale divili byste se, kolik zpráv mi přijde, já bych tady chtěla nechat zahrát na OMI. Tak za prvý tady zjišťu, jaká to je písnička a za druhý absolutně netuším od koho, jo? Tak vás poprosím, název interpreta, kdo tu písničku zpívá a název písničky a ještě jedna důležitá poznámka. Když nám budete posílat hlasovky a nestává se to jenom mně, ale i mým kolegům v noci, vždycky si vypněte rádio, protože nám kolikrát tam v pozadí řve rádio, já tam slyším svůj hlas a ať se snažím, jak se snažím, tak ta hlasovka potom není použitelná do éteru Rádia Kiss, protože prostě je tam velký hluk. Jo, tak vypněte rádio, někde v klidu nahrajte zprávu, název písničky, název interpreta a už děláme všechno pro to, abychom to tady zamíchali, uvařili a upekli a pouštěli to tam pro vás. Teďka Operation Blade, no a potom spolu přivítáme poslední hodinku.

0: Naftalinky, kysáci, já se na vás těším. Od mikrofonu vás zdraví Katka, brzo bohatá, krásné ráno.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Ano, noční jukeboxy stále ještě probíhají, ale už tady máme skoro čtvrt na šest ráno, takže dovolte mi, kysáci, abych vás přivítala v novém dni, kdo jste právě vstal. Máme tady čtvrtek 24. září, ano, za tři měsíce budou Vánoce. Pár zpráv mi tady přišlo i o vánoční písničky, tak čumáčci, necháme si to třeba až za měsíc, jo. Je to opravdu strašně brzo. Svátek slaví Jaromír, tak párové, všechno nejlepší k vašemu svátku, k vašemu dnešnímu dni. Pořádně si ho užijte. No a já se vrhám na jukeboxová přání, protože na telefonu mám dalšího z vás a tentokrát je to Vojta. Vojto, ahoj, já tě zdravím a vítám tě u nás ve vysílání.
2: Dobré ráno, Kačinku.
1: Ahoj, jak se máš?
2: No, když si představím, že za tři měsíce jsou Vánoce, no, tak je to takové, ví, to bylo včera, jo.
1: No, ale v klidu neboj, ještě nás tady pohltí vlna Halloweenu a výzdoby a dýně a pavouci a všechno, takže hele, ještě neboj, ještě to úplně nebudou Vánoce, ještě výzdoby budeme měnit, jo, ještě to nebudeme jo, chystat.
2: Tak já zachovám klid a rozvahu.
1: Přesně. To bylo hezký. Dobře, tak jo. Za celou noc mě tady nikdo takhle nepovabil. Ježíš, to bylo vtipný. Tak Vojtišku.
2: Jo, neříkám jako, že bych neměla pěkný břišáky, ale myslím si, že dneska cvičit
1: nemusím. Nemusím, jo. Tak Vojtišku, co budeme hrát, povídej.
2: Ale jelikož jsem se ti po dlouhý době dovolal, tak já bych chtěl Kačí od Offenbacha.
1: Ok, mám to tady nachystaný. Komu to budeme hrát?
2: Tobě.
1: Děkuju.
2: A všem řídícím za kulatýma lopatama.
1: Dobrý, hlavně všichni opatrně dojedete do cíle. Včerejšek prý na těch silnicích byl teda víc jak smutnej. Asi nejtragičtější za letošní rok, tak doufám, že dneska tomu tak nebude. Všichni hlavně opatrně, v klidu, pomalu dojedete do cíle tam, kam máte. Tak jak si to přeje i Vojta, že jo?
2: Přesně tak, já to vidím růžový jako Barbie. Takže
1: dobře, je tak to je dobře. Vojtišku, písničku tady mám nachystanou, tak jdem na ní. Krásný den, ahoj.
2: Mějte se, čau.
1: Taky čau.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme v hudbě dle vašeho přání a tentokrát dostane prostor Raduzo.
2: Ahoj, já bych chtěl zahrát od 666 Alarma a bude to všem těm, co zrovna vstávají, ať se pořádně probudí, a nám, co jsme na cestách, ať se nám nepodaří usnout. Díky moc, Raduzo.
1: No já si myslím, že si vybral perfektní písničku na probuzení, že Alarma, teda ta si o to vyloženě říká. Tak jo, kysáci, krásné ráno a jdeme na 666.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KISS.
1: Díky apce Rádia KISS.
2: Nahrávej vzkazy
1: a vysílej s námi každý den.
4: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
1: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
0: Yeah. To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Thank you.
1: Scooter nám dohrál na rádiu Kiss, které právě posloucháte ještě stále noční jukeboxy s Katkou Brzy Bohatou. No a já před sebou mám tři poslední písničky na přání. Teďka dostane prostor jeden z hřebiků.
2: Ahoj Kačí, poprosil bych tě zahrát Juice Viga, bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva bráčky Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Hráka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kalockýho, pro Uřvanýho Valenťáka, pro Pepika Hamplika, pro Zdinka Vavříka, pro Lukyho Pávika, taky pro tebe, pro všechny kysáky, ať nám dobře jezdí a všichni dobře dojedem. Díky, Marcelino.
1: Marcelino, ahoj, já tě moc zdravím, samozřejmě pozdravuj i bráchy a tačku. Písničku tady mám nachystanou, tak jdeme na ní. No a vy ostatní kysáci, ještě máte možnost dvou písniček na přání, takže žhavte telefony 210 323 323.

Yeah, baby.

0: Kysáci moji milí, tak jdeme na další písničku a dovolte mi, abych taky konečně přivítala ve vysílání Rádia Kiss dámu. Dneska to tady byla teda velice slušná testosteronová jízda, jak já s oblibou říkám, a tentokrát konečně nějaká dáma a je to Péťa. Peťo, ahoj, já tě zdravím, přeju ti krásné ráno.
1: Ahoj, ahoj, taky zdravím.
0: Ahoj, ahoj, Peťo, jak pak trávíš čtvrteční ráno?
1: Práci.
0: A říkala bys mi, že bys si chtěla nechat zahrát svým kolegyním, že jo?
1: Ano, ano, tak. Chtěla bych nechat, ano, povídej.
0: Dostaneš, ne, právě ti chci předat slovo, máš prostor, hezky se rozpovídej, co a pro koho.
1: Já bych chtěla zahrát písničku pro svý kolegyně do práce a hlavně pro své dvě kolegyně, které měly včera narozeniny, Kačka a Péťa, a popřát jim všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a, jak říká Péťa, nejvíce asi sexuální svěžesti.
0: To říká krásně Péťa. Tak a teďka mi ještě, Peťko, řekni, co budeme hrát.
1: Já bych jim nechala zahrát něco svěžního a asi jsem to nechala spíš na tebe, takže to ATB.
0: Ano, vybral si ATB Don't Stop, mám to tady nachystaný. Tak kočky, už jste to pořádně oslavili, nebo budete třeba dneska?
1: No, my jsme slavili s jednou kolegyní včera a dneska přišla ta druhá, tak budeme slavit dneska zase.
0: A to je krásný, děláte si to hezký, no, holky, vy?
1: Děláme si to hezký, aby jsme to v práci nějak zvládli.
0: Přesně,
1: ano.
0: Tak musíte, já naprosto kvituju, souhlasím, souhlasím. Holky, tak si pořádně užijte oslavu. Já ti, Peťo, děkuju za zavolání. Jsem k nám do studia Rádia Kiss a budu se těšit zase někdy příště.
1: Taky děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj, papa, čau, čau.
1: Ahoj. Rádio Kiss.

0: Jesáci moji milí, já jsem tady, abych se s váma rozloučila, už mě dneska slyšíte naposled, ale koho ještě uslyšíme? Rovnou dva pány z hlasovek. Tak jeden je Michal.
1: Krásné ráno všem, tisáci. Prosím tě, zahraj mi tam Kafe Macchiato, děkuji moc. A kolečkama dolů, kamionáci, mějte se krásně.
0: A Ríša.
2: Ahoj kisáci, ahoj rádio, ahoj Kačko, tady Richard. Prosím tě, jak jsi mluvila o té kávě, tak akorát jsem si ji dodělal. Tak prosím tě, zahraj mi a všem, co jsou na noční a tobě do rádia, Tommy Cash, Espresso Macchiato. Děkuji.
0: Já musím říct, já vím, ta písnička má nezvyklý název. My jsme tady v Čechách zvyklí na Latte Macchiato. A já teda si vždycky směju, jak to říkáte, já to nemyslím samozřejmě nějak zle, kysáci, ale taková ta škodolibost, znáte to. Asi neexistuje pořádně posluchače, který by to řekl správně, tu písničku. Jeden řekne Kafe Macchiato a druhý řekne Espresso. Tak já vám to Espresso teda určitě pustím, ale je to Espresso Macchiato a Tommy Cash. Tak kluci, doufám, že teď si třeba tu kávu vychutnáváte. Vy ostatní kysáci taky máte tady skoro 6 hodin ráno, takže si kafe naprosto plně zasloužíte. Užijte si dnešní ranní kávu, mějte krásný celý čtvrteční den. Ano, už jsme tady zmiňovali několikrát, 3 měsíce do Ježíška, ale nebojte, ono se to ještě potáhne. No a já vám přeju krásný den a budu se na vás těšit zase za týden tady v nočních juboxech ze středy na čtvrtek. Mějte se moc hezky, kysáci, loučí se s váma Katka Brzo Bohatá, to už je z dnešní noci všechno a já už tady pouštím ranní trojku. Ahoj!

0: Quiz počasí.
1: Dnešní den přinese zataženou až oblačnou oblohu a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci schválili koaliční návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek, který v úvodu projednávání podpořil ministr dopravy Ivan Bednárik. Novela současně upravuje platnost jednodenní známky na 24 hodin od zakoupení. V závěrečném čtení pak sněmovna odsouhlasila novelu, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě a obcím umožní požadovat po taxikářích různé zkoušky. Slovensko v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot od října omezí maloobchodní marži při prodeji paliv na 10 eurocentů za litr a o polovinu zlevní jízdné na železnici. Oznámil to premiér Robert Fico. Z jeho vyjádření vyplynulo, že kabinet nepočítá se snížením daní na benzín nebo naftu. Tamní opozice ohlášená opatření označila za nedostatečná a poukázala na regulaci cen v Česku. A teď zpátky domů.
2: Zámek z první poloviny 17. století ve Vršovicích u Loun je k prodeji za necelých 11 milionů korun, což je o 3 miliony méně než původní cena. Kulturní památka čeká na vizionáře, který jí vrátí zašlou slávu. Zámek vyrostl na místě středověké tvrze a v jeho vlastnictví se vystřídala řada šlechtických rodů.
0: Sport.
1: Už sedmou vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů musel udělat nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia. Kvůli zranění nemůže nastoupit levý bek Matěj Ryneš a nahradí ho Ondřej Zmrzlý. První dnešní zprávy jsou za námi a teď už má slovo raní Kiss.

Oh.

0: co to chrápání v tom éteru. Nespěte tam, jste jako moje droga. Já vás potřebuji slyšet, než dojedu do té práce.
1: Nech mě spát, jsem ještě unavený.

0: A tak tady to nejspíš vypadá, že z hradní trojky někdo zaspal.
1: Špatně jsme ho nařídili. Místo na 6 jsme ho nařídili na 6:30.
2: Bože, nedovede nařídit ani budík.

0: Romane? Míšo? Patriku? Kde jste? Neříkejte mně, že se sakra zase něco stalo špatného. Proč je tam takový ticho? To není normální tady toto.
1: No tak co je?
2: Kubo, hajnej, Anče, vstáváme a rychle.
3: Raní trojko, prosím, vstávejte.
4: Jsem už unavený. Tak jdu lidi domů.

0: končit z práce! Pojďte dělat něco! Já se chci bavit a chci poslouchat a potřebuju energii! Rychle, honem, nástup!
1: Zpátky, buraní! Jsem policistka! Když mluvím, vy neslete! A teď se

0: vstávat a cvičit.
1: Ale proč?
0: Protože je ráno.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: děláte srandu, jako. Teď si říkám, konečně je zprávy, konečně nějaké slovo. A jako, co to je?
1: Jubox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz.

0: myslel si, že je malý pjatoček, tak jsme to pustili, víš? My tu dál jako nejsme, jo?
1: No priatelia, malý piatoček, jo, ale takto, pozor, pozor. Toto vychytal, hej, pondelok je štátny sviatok však. No, tak toto vychytal a zajtra si zobere voľno, tak má 4 dní voľno. Takže má takto piatoček, tak dobre.

0: aj v písnička.
1: Jo. Priatelia, tak, pesniček, teda rozhovorov už bylo dosť a je tu, teraz si pustíme takú perfektnú vypalovačku, Kygo a neviem čo ďalej.
2: To je borec! To je borec! Čauko, kakao,
1: no dobré ránko, no. Yeah. No to viete, že som nemohol odolať tejto výzve zavolať.
2: Čau, Juraj.
3: Ahoj.
1: Čauko, čauko, čo ste žurovali včera? Boli pusike dosť, čo?
3: A boli pusike dosť, boli a boli pekné.
1: Boli? Pekné boli, hej?
3: Pekné dobre, boli, dobre, pekne, ja som pekne tancovali.
1: Neboj sa, čo riadka je. Hej, ja som videl, že ty tak tiež žurovala tam. Skoro aj cez tú lavičku si tam preskočila za ním. Ja som to videl, neboj.
2: No, aby jsme ti to vysvětlili, Juraj a všem, my jsme tady celou dobu, my jsme tady od 17:30, ale nějak nás jako napadlo, že pustíme chrápání do openéru, který byl hned po zprávách a najednou jsme si řekli, ale co kdyby jsme nemluvili a pouštěli jenom různý zvuky a najednou jste se začali ozývat vy, tak jsme pouštěli vás.
1: A to bylo úplně super, skvělé, normálně tě zoufalé hlasy.
2: Jo. Nám jich bylo líto, někteří nás ani neuslyší, jasné, protože nás poslouchají třeba jenom do 6:30, no. Jo, a pak už jdou do práce, jasné. Ale nám to přišlo hrozně vtipný a říkali jsme tady, hele, přijde to vtipný jenom nám, nebo...
1: Ne, bylo to úplně skvěle, bombastické, perfektné, normálně jsme se s kolegou, teda jsme došli do Olomouce na stavbu a
2: Juraj,
1: rezali jsme se.
2: Ty jsi to zabil, jako zvednout jenom telefon a ty si sám, nikdo ti nic neřek a ty si sám začneš povídat a vec vstup.
4: Nejvíc bylo, oni mi tam hrají i melodiu.
3: Jo, to je dobrý, oni mají i znělku.
2: Oni mají i znělku. A pak jsi to takhle rozjel, ty jsi ďábel teda.
1: Jo, jenom jsem zabudol to Kygo, no tam.
2: Jo, tam už jsme se neudrželi, nebo co to tady je.
3: Kygo a nevím kdo.
1: No to, ježiš, já a anglické, americko, česko. Názvy vůbec si nezapamätám.
2: Teď to je v pohodě. Tohle mám nahraný, to si nechám na důchod, to si budu pouštět, tyjo. Jaký blbosti tady na Kisu vůbec ozněli, ale jak to s námi Juraj a Kysáci hrajou, to jo. Je skvělý.
4: Tohle nikde neuslyšíš.
3: Ne.
2: Tohle ne, tyjo.
1: To fakt ne, to opravdu může být iba u vás.
2: Heleď, kamaráde Juraj, tak si to, jestli chceš klidně naprav, je to Kygo, jo? A ano? Písnička se jmenuje For Life, jako pro život, For Life.
1: Jo, takhle. Tak, priatelia, keď to už bylo dosť, samozřejmě od tej 6:00, teda, no, doteraz, tak si pustíme perfektnú pesničku od Kyga, 4 pre život, pre life,
2: for life Maraga.
1: No, ešte for... Nie. Zahráme si Kyga, For Life a pre prebudenie a všetkým, ať má ešte lepší ten malý piatoček.
2: Děkujem a smekáme moderátorský klobouk.
4: Měj se!
3: Ahoj!
1: Měj se, majte krásný čtvrtoček a svátek má Jaromír.
2: Jo, děkujem.
5: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová. Šarina.

0: jsme si prostě museli jenom udělat trošku srandu. A nám to v tu chvíli opravdu přišlo, že to je zábavný, když se tady dobýváte vyloženě k nám, což bylo hezký, že jste o nás měli starost.
1: To bylo právě to pěkný, že my se podíváme do vzkazu a říkáme, hele, oni se kysáci ozývají.
0: Oni tam jsou. A chtějí nás slyšet. A to, že tady mluvili za nás různý filmový hlášky nebo vaše hlasovky, tak tohle bylo trošku netradiční. No a Juraj to potom zachránil, viď, Jani?
2: Čauko, kakauko, Jurajko. My ti hrozně děkujeme za prebudení našich moderátorů. Velmi ti děkujeme.
0: My taky, Jani.
3: Jsme tu.
0: Jsme tu, jsme zpátky a všechno zase pojede, stejně jako třeba soutěž 7-7 a spoustu muziky, hlavně vaše hlasovky a tak dále.
4: Dneska vám slibuju, přátelé, že v té soutěži 7-7 se fakt budu snažit, protože včera padla dvojka, předtím jednička, není to úplně jako ideální.
1: A ještě jsme to neřekli za celou dobu, kysáci, dobré.

0: Ty čověče, 6.49 a mně přijde, jako bych začal vysílat. Já se stihl nasnídat, vypít si čaj, ježiš, to bylo dobrý ráno.
1: 6.49, já jsem se ani nestihla rozmluvit.
0: Tady se děly věci.
2: Ale ne!
0: Ale jo!
2: Ale ne!
0: Ale jo!
2: Ale ne! Mě utekla nějaká důležitá chvilka od 6 do půl 7. Ale ne!
0: No Radu, no, jak ti to vysvětlit, no, co se tady dělo? Jsi, hele, Martin?
3: Vy tam dneska opravdu spíte, nebo co tam dneska vyvádíte? Pojďte nás pobavit, čekáme na vás. Halo, probuďte se.
0: Jo, no, tak jsme to nechali na vás chvilku.
4: Za to, že já kvůli vám stávám, abych vás poslouchal, tak vám pošlu fakturu na 30 minut spánku.
0: No, dobře. Jak jsme skoro půl hodiny vůbec nemluvili, tak mě baví, že nám to někteří posluchači vracejí úplně stejně. Toto je hlasovka od Tomáše. Který neříká vůbec nic.
5: Ještě tam čekám to zatroubení někdy.
0: Takže už jsme zpátky a je pravdou, že tady máme jednu urgentní hlasovku, kterou máme pustit, je přímo od našeho šéfa.
5: Ne. Jo.
6: Anděl, Dinhová, Peltan, nástup do kancelárie, přijďte si pre výpověď.
1: Ajajajajajajaj. Já tam radši nejdu.
0: My máme šéfa Slováka, jo?
1: Možno.
0: Martine! Už pravdou je, že jeden Slovák nám šéfuje.
5: Jo.
1: Hej.
0: Premiér ne.

0: Já nechci nějak píchat do vosího hnízda, ale jako hele, kamarádi ze Slovenska, jdou po nás.
1: Jak to?
0: Další.
2: No čau tě, Jani Trojka. Takže toto čo malo znamenat? Takže napíšeme mail na vedenie. Strhnúť minimálne 40% osobné ohodnotenie. Čaute, Peťo Bratislava.
0: Peťo, zdravíme. Ahoj. Taky.
3: A zdravíme i dalšího ze Slovenska.
4: Taky. No. Romčo, dobré robíš, zajtra nechoď.
0: Jdem si je udobřit.
1: Jo.
0: Emily a Marku, pojďte se o to postarat.
5: Slovenka právě teď na Radio Kiss.

0: Skvěle, tomu říkáme československé vysílání.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A jdeme na D8.
2: Kde jedete po D8 z Ústí na Prahu, dejte si pozor, na 12. kilometru je dopravní nehoda, zúžení je do jednoho pruhu.
0: Nehoda je taky u Plzně u Třemošné na silnici 27, kde někdo srazil divočáka.
3: Na Plzeňsku na silnici 26 u Vejprnice se bouralo a taky v Mostě v ulici Zdeňka Štěpánka.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se stotunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Rádio KISS počasí.
5: Dnešní den přinese zataženou až oblačnou oblohu a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia.
4: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Za nejzávažnější zločiny by měly být trestně odpovědné už děti od 13 let. Shoduje se na tom ministr spravedlnosti Jeroným Tejc s právními experty SPD a motoristů. Jeho rezort vypracoval analýzu, ze které vyplývá, že agresivita u dětí roste a je proto na místě uvažovat o změnách. Soudy teď pachatele mladší 15 let mohou posílat do výchovných ústavů nebo specializovaných dětských domovů. Nejpřísnějším trestem je ochranná výchova. Evropská unie by se měla pustit do důkladné očisty a věnovat rok spíše zjednodušování a zavádění stávajících pravidel, než přijímání nových regulací. V neformálním dokumentu iniciovaném Rakouskem k tomu vyzývá 13 členských států, včetně Česka. A teď zpátky domů.
6: Všeru by ze severního Plzeňska zabodovali i v celostátním kole vesnice roku 2026. V soutěži s rekordní účastí 245 obcí obsadili bronzovou příčku. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Druhé místo v celostátním finále obsadila Vraclav z Pardubického. Sport.
5: Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Euroligu s Červenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Nejlepší střelkyní českého vicemistra ve vyrovnaném duelu byla Natálie Stoupalová s 15 body. A teď už jdeme soutěžit. Začíná soutěž 7 v 7, tak držím palce.
7: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7000 korun.
8: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Patriku, v jedné věci se podobáš.
3: Jaké?
2: Počasí, protože teploty, které teď padají, téměř k nule odpovídají částkám, které padají na tvé hrací kostce. A řekl bych, že to, jak máme postupně trošku zimu, tak se to podepsalo na hlase naší posluchačky Katky. Trošku nám chraptí. Katko, dobré ráno.
4: Dobré ráno, ahoj.
5: Ahoj. Ahoj, Katko, že ty si někde venku seděla na lavičce a nedala si spod zadek noviny, viď?
4: No, skoro. Já jsem měla v sobotu okna. Asi jsem se málo ustrojila a v neděli jsem sobou proležela.
5: Oh, wow.
2: To je klasika, tohle. No,
3: okna, jo. To je prostě zlo.
2: Pojď pomoct Katce s náladou a hoď tam něco velkýho.
3: Já bych rád. Katko, budu se snažit, abych

0: Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Co tam hledáš?
2: Co hledáš?
3: Poznámky na víkend.
2: No. Jaký?
3: Umejt okna. Bude ještě hezky, hele.
1: Jo, to je pravda.
3: A ti nedopadnu jak Katka.
4: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: 7 hodin a 11 minut, takže 5000 rozdáno. Patriku, to je skvělá práce.
1: Jsem rád, ano.
0: Katce tohle muselo udělat radost zítra v 7 ráno znovu, i když Míša se tady celou dobu hyní. Já říkám, co tam děláš, prosím tě?
2: Ale nic, já jsem si jenom uložila Patriku v hlas, já si ho možná dám jako SMSku nebo něco takového.
3: Takhle, teď mi přeskočil hlas.
0: Ty bys měl jí dubovat někam.
3: Dobré ráno, já jsem Patrik, mi 15 let a začínám mutovat.
0: Pravdou je, že si neměl čas se dneska pořádně rozmluvit, protože my jsme si trošku vystřelili z našich posluchačů, co nás poslouchají od 6. ráno, a vlastně spíš tady byly slyšet jenom filmové hlášky mezi písničkama, nebo samotné dotazy posluchačů, co se to děje tady v tom rádiu. A chodili hezký reakce, no. Třeba jako tady od našeho posluchače Strejdy, ze kterého si prosím děti neberte příklad, protože nemluví slušně.
4: Hele, jako vy si začnete něco dělat, vole. Sorry za to, vole.
2: Ale omluvil se.
1: Upřímnej.
0: Jo, ty mluvíš jak dlaždič. I když zase děti pravdou, být dlaždičem je dneska dobré, to vám naopak doporučujem.
1: Ano, ano. To jo, to se budete mít hezky.
0: Jakékoliv řemeslo je dobré.
5: Ahoj, ranná trojka, tak já to za ty slova kyšetky napravím. Já vás úplně zbožňujem. Celá moje rodina na Slovensku, celá moje rodina v Česku a celá moje rodina Anglie.
0: Je, Luci, to je ještě ten dovětek z toho, jak jsme si tady trošku dělali srandu i z vás, kamarádů ze Slovenska. Hele, všechno dobré. Teď to uděláme tak, že jelikož je 7 hodin 13 minut. Patriku, ty se budeš chystat na 7:30?
3: Jako budu, ale má to háček.
2: Háček.
3: Takhle, teď mi přeskočil hlas.
0: Tenhle háček myslíš,
3: ne,
0: jo?
3: Ne.
0: Tak nám to potom vysvětlíš.
3: Okay.
0: Po 7:30 na Rádiu Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kde jedete po D8 z Ústí na Prahu, dejte si pozor, na 12. kilometru je dopravní nehoda, zúžení je do jednoho pruhu.
2: Díky za připomenutí, Kristiane René, tohle je čerstvá informace.
3: 62. kilometr D11 směr Hradec, tak je nehoda, auto ve škarpě, po kousek dále kamion, začíná se to štosovat.
4: Na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru do Brna havaroval osobák do svodidel.
2: V Brně je uzavřen Královopolský tunel, Roura Bčko, no a u Třemošné připomínáme na silnici 27 někdo srazil divočáka.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let, The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Jeden z nejlepších seriálů Apple TV se vrací s šestou řadou. Britská šestidílná série Slow Horses nás zase vezme za tím špinavým, cynickým, ale geniálním špionem, který navenek sice působí jako vyhořelý chlap, ale ve skutečnosti je stále o několik kroků před ostatními. Proto taky vede skupinu podobných zhýralců, s nimiž řeší složitý kauzy. His name is Jackson Lamb, vlastním jménem Gary Oldman. První díl už je venku, tak sedejte a nechte se unést. Z Kisu doporučuje Katka Čepelíková.
0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
0: Dnešní den přinese zataženou až oblačnou oblohu a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu. Na programu jsou hlavně předlohy v úvodním kole. Jedná se například o změny pravidel penzijního spoření nebo o růst důchodů starších penzistů. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová ve středečním projevu před valným shromážděním OSN v New Yorku slíbila, že se v zemi budou konat volby. O jejich načasování podle ní rozhodnou sami obyvatelé. Konkrétní termín hlasování neuvedla. Rodriguezová se na okraji zasedání krátce setkala i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
3: Sport.
0: Fotbalisté Ostravy v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. Z třetího kola poháru zbývají ještě tři zápasy. Hlavní část programu se odehrála v minulém týdnu. MOL Cup dosud z prvoligových klubů opustila pouze Sigma Olomouc. To byly aktuální zprávy a Tereza Jandová.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Tady na Rádiu Kiss se snažíme plnit přání našim posluchačům. Vidíte, jak jsem zdůraznil to slovo snažíme, protože ne vždy to dokážeme. Ale tenhle týden byl nádherný, protože žádost o ruku se povedla. A včera jsme zdravili třeba Martina do Egypta, který potřebuje hodně sil, je na tom podobně jako naše Barča. A ranní výzvy jedou dál.
1: Ranní výzva.
2: Dneska jsem měl ranní výzvu plnit já, jednu z těch menších, ale aby to všechno vyšlo, aby to klaplo, musel jsem to přehodit na úterý, na příští týden a tam se dozvíte, že to bude opravdu dobrý.
0: Jo, tak jo, to není problém. Hele, takových výzev ještě bude. Děkujeme, že nám dáváte vědět, co byste rádi od nás a dáváte vědět přes e-mail rano@kiss.cz. Ale teď tu máme jiný dotaz.
3: No, už jste se dneska koupil kalendáře, tak se podívejte. Podívejte se, co je za 3 měsíce. A nevím, jestli Míša, Patrik nebo Roman něco dostanou.
0: Za 3 měsíce, když je dneska 24. září... Vánoce!
4: Vánoce, Ježíšek!
0: Teda to už ale nebezpečný, už jsou to jenom 3 měsíce.
2: Jak říkala Míša před chvílí, 3 výplaty už jenom.
4: Ano.
0: No jo.
4: Na tu pomoc tomu Ježíškovi.
0: A snad budou na sněhu, snad to bude hezký, všichni ve zdraví, nějaký dáreček každý najde, hlavně spoustu dobrot, to by nám bohatě stačilo.
2: Tak mi napadá, když jsou za 3 měsíce Vánoce, já jsem měl dneska plnit přání, tak co, kdyby jsem někomu teda výjimečně dal dáreček, ale dáreček, který bych vám mohl teď i hned splnit. Co?
4: Chceš?
2: Jo, ať někdo zavolá na 210-323-323, já mu splním a pošlu dáreček.
0: Už jenom také mezi náma třema, no. Si zahráváš.
4: No, to dobře. Jo, teda.
0: Tak odblokujeme linky, Míšo.
4: Odblokováváme a volejte 210-323-323.
0: Pro Patrika Peltana.
2: Třeba nikdo nic nechce splnit.
0: To se uvidí hned teď, Patriku.
2: Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
5: Tady Anička, dobrý den, dobré ráno.
2: Dobrý den, ahoj, Aničko. Aničko. Tak co by si ode mě chtěla, jaký dáreček ti teď hned můžu splnit a dát?
5: A mohlo by to být úplně cokoliv, jo?
0: Jo, no, ano, jako... ano, Aničko.
4: Ano, ano.
0: Cokoliv, úplně cokoliv.
5: Tak moc velkou radost, protože jsme oba dva studenti s přítelem, by nám udělala nějaká tankovací karta.
2: Ty jsi dobrá.
4: Tak se ukaž, Ježíšku.
0: Máme tady pustit, tato výzva se přijímá nebo zamítá?
2: Takhle já tu kartu u sebe nemám, že jo? To nemůžu splnit teď hned.
0: No to je pravda, no. Ty jsi to chtěl teď hned.
2: Teď hned, že bych někomu udělal radost. Jako, ale je to hezký a...
0: Ano, Aničko, argumentuj, pojď do něj.
5: Tak nevím, tak třeba... Peníze na tu tankovací kartu.
4: Peníze máš, ne?
0: Ty máš teď hned a ty se dají posílat okamžitou platbou.
2: Tak jo. Tak jo. Hele, aspoň na 4-5 litrů nafty by to mohlo stačit. Co, Aničko?
5: Jo, to by bylo úplně super, hele, každá kačka dobrá.
0: Opravdu to uděláš,
2: tohle jo? Beru na svoje bedra, po vstupu se domluvíme, dáš mi číslo účtu, já ti aspoň 200 na tu
0: naftu pošlu. Tak počkej, Patriku, jestli tohle uděláš, já se přidám taky.
4: Já jo? Taky.
2: Tak máš 600, hele.
1: Výzva přijata.
0: Tak já to zaokrouhlím na 1000.
4: Dáme litr.
2: Tak dáme litr.
0: Co?
4: Aničko? Aničko, prober se.
0: Tu už to nezajímá, ta už šela tankovat.
4: Ne, já si myslím, že možná to sní.
0: No, jestli nestratila signál. Jseš tam, Aničko?
4: Halo.
0: Jako, vidím, že tu je.
4: A Anička, do prčic.
0: Ale ona normálně položila telefon. Ono jí to urazilo.
2: No.
0: 1000 bylo málo, Patriku, musíš přitlačit.
2: Omlouvám.
0: Ne, pojďme jí zkusit zavolat, ale dáme so.

0: A to se mi líbí, ta Anička, to je prostě správná holka. Ty se prostě zeptáš a ta hned ví, co chce, prostě tankovací kartu.
1: Ale je pravda, že to je praktický dárek, kor při dnešních cenách.
2: Aničko, žiješ, seš celá?
3: Ano,
1: jo,
3: ano, žiju.
1: Vůbec, kde pak teď seš? Ty seš někde před školou?
3: Teď momentálně mě přítel veze do školy a on jede do práce.
1: Tak to jo, je to tajné nebo ne, kde studuješ?
3: Ne, není to tajné, studiu střední zdravotnickou školu na Praze 10.
1: A sestřička navíc, nebo paní doktorka, to je hezký. To děkujeme za to, že chceš studovat vůbec takovouhle věc a věnovat se takovému poslání. Takže Aničko, Patrik si na tebe vzal e-mail a my už jenom od Aničky zjistíme číslo účtu a hele, to se dá zařídit hned, takhle, že jo? Okamžitá platba.
4: Litránek hezky na naftu bude.
1: Takže prosím tě, pozdravuj přítele a opatrujte se oba dva. A za 3 měsíce veselé Vánoce vám přejeme. Jako první. Taky.
3: Děkujeme.
1: Ahoj. No vidíš, Patriku, další výzva splněna.
2: Skvělý, já jsem moc rád.
0: Má zavolat ještě někdo další?
2: Ne, můžem dát Arona Čupu.
1: Odblokuju linku.
2: Doprči.
1: Co? No, ne, tak... radši asi nos to zvrhne, viď?
2: Já chci bůra.
1: Ale tohle nečekal.
2: Ne, to jsem nečekal. Čekal, že bych jí třeba hrneček, ale...
1: Tankovací karta.
0: Jo, jo. Ale seš borec, že si z toho necelá.
1: Jo, jdem do toho.

0: Já si potom budu muset ještě jednou pustit video, který jsem nahrával ve chvíli, kdy Patrik řekl, že když za 3 měsíce budou Vánoce, jak mu můžete zavolat, on vám splní něco, co se dá splnit okamžitě.
1: Jsi to nahrával?
0: Jo, to musíme dát kysákům ven, protože Patrik čekal něco typu, já chci hrneček. A zavolala Anička rovnou, řekla, tankovací karta.
1: Na féra.
2: Řek si cokoliv.
1: Jo, jako dobře, proč ne?
0: Hele, ale nakonec, teda tankovací karta, to se nedá poslat okamžitě, ale peníze na tankování ano, a Patrik to právě odeslal.
1: Ano, číslo účtu mi poslala Anička a já jí poslal litr.
0: Takže jsme se tady společně složili na tuto částku a máš štěstí, že Anička volala, že nevolal někdo jiný.
3: Já bych jako na naftu nechtěl, protože kdyby mi měl Patrik zaplatit naftu do nákladňáku, to je jedno tankování skoro 20 tisíc, to by se mu nelíbilo.
1: To jsem rád, že volala Anička.
0: A jsou tu i jiná přání.
4: No Patriku, ale tak jako mohl by si splnit ještě takový jedno malinký přáníčko. Já bych se chtěl zítra dovolat do 7:07.
1: Martine, domluveno, volej hned po 7.
0: My ti to zvednem. A pozvem tě na pondělí. Jo bacha, o státním svátku se soutěžit bude taky.

0: Hádejte, kdo vás chce dneska ještě jednou pozdravit.
1: Já jsem malej, ale šikovný.
2: Je, kuk, malý čerťašak se nám tu vynoril, čo? Ano, priatelia, dneska představitelka tohoto krásného čertíka z mojej obľúbenej rozprávky Ivetka Planarovičová slaví 63 rokov, tak jej prajeme všetko najlepšie. A priatelia, zaujímavosť, Ivetka chodila čo skorej na toto natáčenie, lebo to trvalo 2,5 hodiny, než ju nahastrošili do tohto filmu. Tak jej prajeme krásne narodeninky, krásny deň všetkým, krásny malý piatoček a čauko, kakauko.
0: Ďakujeme, Juraji.
3: Ďakujem.
0: Som tam jedný pasáži vôbec nerozumiel.
4: Jaký?
2: Než ju nahastrošili do tohto filmu.
0: Co to?
4: Než ju nahastrošili, jakože...
3: Jo, aha. Než ju nahastrošili.
4: No, než ji převlíkli a tak.
0: To řeknu pořádně, ne.
4: Juraji, děkuju, hezky jsi mi nahrál dneska. Neslaví jenom Iveta, slaví také pan Jan Nedvěd, jeden z bratrů Nedvědů, 80. narozeniny.
3: Wow. 80.
0: Teda,
4: to je.
0: Díky němu, kolikrát jsme mohli zpívat nádherný songy. A budeme mu teď zpívat my?
4: Jo.
3: Jo.
0: Celý národ, celá Česká republika pro Honzu. Pojďte, i kdybyste byli sami v autě.

0: 80. narozeniny. Teda, to je neuvěřitelný a stejně zahřeje u srdce zrovna teď to, co jsme zažili na Vltavě, kdy jsme v létě byli, kdy my páprdové, strejdové, třeba neseme nějaký jídlo a tak dále, jdeš kolem ohniště a tam sedí mladí lidi, mají tam kytaru a zpívají takovýhle
1: to
0: písničky.
1: Tak Honzo, Nedvěd, všechno nejlepší.
2: S kysem za volantem po celé republice.
0: Davide?
3: Kdo jedete po D1 ve směru na Prahu, tak jak se sjíždí na Háje, tak v tom pruhu je nehoda a dávejte bacha, ať tam do toho nevlítnete.
4: Připomínáme nehody na dálnici D11 na 62. kilometru ve směru z Prahy a na dálnici D8 na 15. kilometru ve směru do Prahy. V Ostravě na silnici 11 na 289. kilometru ve směru na Opavu se srazily dva nákladňáky a další nehodu řeší na Pražském okruhu na 10. kilometru ve

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese zataženou až oblačnou oblohu a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Za nejlepšího porevolučního prezidenta lidé stále považují Václava Havla, ukázal to průzkum agentury Stemmark. Druhý je Václav Klaus a třetí současná hlava státu Petr Pavel, který si od předchozího květnového průzkumu mírně polepšil. Na čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Česká republika se připojila ke skupině zemí usilujících o ochranu dětí před dopady umělé inteligence. Prezident Petr Pavel se v úterý zúčastnil jednání vedeného jeho francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, který stojí v čele iniciativy. A teď zpátky domů.
2: Zámek z první poloviny 17. století ve Vršovicích u Louny je k prodeji za necelých 11 milionů korun, což je o 3 miliony méně než původní cena. Kulturní památka čeká na vizionáře, který jí vrátí zašlou slávu. Zámek vyrostl na místě středověké tvrze a v jeho vlastnictví se vystřídala řada šlechtických rodů.
1: Sport. Netradičně dnes začíná v Baku program velké ceny Azerbajdžánu Formule 1, ve které se hlavní závod pojede už v sobotu. Na městské trati u Kaspického moře se pokusí potvrdit současnou formu Ital Andrea Kimi Antonelli, který zaútočí na 9. vítězství v sezóně a 3. po sobě. Udělal by tím další krok k premiérovému titulu mistra světa. Za námi jsou zprávy a ranní KIS pokračuje dál.
3: Začneme volně s mistrem prezidentem a pak tam hodně nasypeme BPM.
4: Budeme totiž... No?
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.
4: Já bych vám jenom chtěl říct, kolegové, že mě to dneska teda absolutně nemluví. Ale vůbec, jako to je půl hodina, já se tady bouchám.
3: Míšo?
5: Ano.
3: Šuplík Silvestr.
5: OK.
3: Budeme totiž...
5: No?

0: Kysáci naši a Míšo, doufám, že jste nám včera tu O2 arénu nezničili.
1: Nezničili, já jsem tam právě šla, abych to kontrolovala a všechno je tam v naprostém pořádku.
2: Radio Kiss v O2 aréně. Millennium Explosion.
0: A když už jsi tedy byla na Pussycat Dolls, řekla si holkám, aby přijeli 21. listopadu.
1: Ale my jsme se o tom bavili, koukali do diáře, přemýšleli, jestli si tam něco nepřehodil, ale bohužel to nejde.
3: Mají plno.
0: Nevadí,
1: no.
0: Nevadí. Takhle bokem, užili jste si to asi.
1: Bylo to skvělý.
0: Jo.
1: No, jsou to prostě pořád královny. Ve skvělý formě, zpívá jim to, tančí jim to pořád. Neuvěřitelný zážitek.
0: Tak tancovat se bude i 21. listopadu. A další hvězda, kterou připomínáme, kterou uvidíme prvně v životě na Mejdanu Rádia Kiss,
3: je
4: Bass Hunter!
3: Já se na něj tak těším, ježiš, ty jeho hity, jako třeba Dota, to je, no to se úplně těším.
0: Ty jsi ta Harry Danta,
3: Ferrari ta Dota.
1: Hlavně po něm babi jako docela šli, to je.
0: Víte,
1: jako pěkný
0: jak
1: chlap.
0: Vznikl jeho hit Botan Anna?
3: Nevím.
0: Botan Anna se zakládá na reálném příběhu. On byl na nějakém četovacím prostoru, zkrátka, jak to jako nazval, no prostě na četu, jo? Mm. A on si myslel celou dobu, že ten bot, který to tam spravuje, hlídá ty administratorský, tak my na tom dneska budeme podobně, administratorský práva, tak je to nějaká Anna, ale ona to nebyla bot, ale je to normálně reálná žena.
3: Aha.
0: A o tom je ta písnička.
1: Aha.
0: To není raní kachna, jo, že teď na mě Míša kouká. To je opravdu real, tohle se
3: bot
0: stalo.
3: Botan Anna teda takhle vznikla.
0: Takže to byl nějaký bot, který se jmenoval.

0: 1. listopadu, v listopadu to bude jeden měsíc do Vánoc, možná dá Bass Hunter tuhle. By se hodilo, přece jenom on bude jeden z headlinerů hlavních hvězd této akce.
1: Já si fakt myslím, Romane, včera si to říkal, že ten line-up, co máme letos v O2 aréně, je nejsilnější, co kdy byl.
0: Skvělý, skvělý.
2: Je na co se těšit, kysáci, takže 21. listopadu vás čekáme v O2 aréně.
0: Vstupenky hledejte kdekoliv na webu, hlavně 2000millennium.com.
3: Radio Kiss. Millennium.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: D11.
2: Ahoj Kysáci, od 55. kilometru z Úžení D11 z Prahy na Hradec. Stojíme oba dva pruhy.
3: To je pravda, protože na dálnici D11 se toho dneska děje víc ve směru z Prahy. Už jsme informovali o nehodě na 62. kilometru a teď přibyla další nehoda hned na 61. kilometru.
4: Kdo jedete po D1 ve směru na Prahu, tak jak se sjíždí na Háje, tak v tom pruhu je nehoda. Dávejte bacha, ať tam do toho nevlítnete.
5: Pňov přehradí, směr Kolín, stavěj tam chodníky, Kivadlová doprava.
1: To byl Luboš, ještě Fittipaldi.
6: Zdravím Kysáci, u depa Hostiva. Jak je Černokostrenská, je tam nehoda dvou aut, tak si na to dejte pozor.
1: Snad to nebude nic velkého. Děkujeme za info.

0: tady Lunatic.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunatic 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
3: Na Ticketmaster a Ticketportál.
4: Kids Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Dnešní den přinese zataženou až oblačnou oblohu a počítejme s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ve středu zemřelo na českých silnicích 6 lidí, jde o jeden ze dvou nejtragičtějších letošních dnů na českých silnicích. A právě teď začala kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Upozorňuje na nejčastější příčiny smrtelných srážek, jako jsou příliš vysoká rychlost nebo třeba používání telefonu za volantem. Snímek odkazuje na 346 loňských obětí. Ty podle tvůrců zabilo právě chování řidičů, kteří si zvykli považovat přestupky za normální. Soud v New Yorku v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. V roce 2024 soud původní odsouzení z roku 2020 zrušil a nařídil nový proces. 74-letý Weinstein, který už si ve vězení odpykává trest za jiné případy znásilnění a sexuálního napadení, za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života.

0: Sport.
1: Český šipkař Karel Sedláček to dokázal. Jako první Čech v historii ovládl rankingový PDC turnaj, když byl ze všech nejlepší na Players Championship 30 v Hertogenboschi. V dramatickém finále si poradil s Angličanem Scottem Williamsem, proti kterému proměnil osmou šipku na vítězství 8-7. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let.

0: upřímnou radost z toho, jak nádherný víkend má být.
1: Kiss Active Weekend.
2: A třeba toho využijete a pojedete se podívat na karlštejnské vinobraní.
0: Nebo pojedete na 3Péčko.
3: Co je 3P?
0: Patrik Peltan Polákem.
3: Je to tak, jedu směr Polsko. Jedeme úplně tam nahoru ke Gdaňsku se podívat k moři, k Jaderskému moři a těšíme se na to.
0: Patrik má auto velký, možná někoho vezme sebou.
2: Akorát se tam budete muset dělit o místo s pejskem.
3: Jo, to jo, ale věřím, že to bude skvělý. Těšíme se, nikdy jsme tam nebyli a jsem na to zvědavý.
0: To si myslím, že to bude stát za to. A kdybyste zůstávali v České republice, věříme, že velká většina z vás ano, přijeďte do Zoo Chomutov.
4: V sobotu 26. září vás zveme do zooparku Chomutov na Den zvířat a přátel zoo. Čeká vás taneční a pěvecké vystoupení Báry Ladrové, skákací hrady, malování na obličej a pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Přijďte si užít den plný zábavy, poznávání a zážitků v sobotu 26. září k nám do zooparku Chomutov.
1: Kiss, Kiss. Radio Kiss.

0: bude před vyhodnocením ranní kachny, tak aby jsme zamotali hlavy našim posluchačům, co vás zaujalo na netu.
1: U dálnice D8 našli silničáři kufřík s mincemi za 8 milionů. Našli ho při sekání trávy a v kufříku bylo přes 400 vzácných mincí. Nějaký lumpové ho ukradli francouzskému sběrateli, který byl na začátku září v Letňanech na sběratelském veletrhu. Otevřeli mu kufr auta, vzali tenhle kufřík a utekli.
2: Tyjo, já mám takovou rychlou zprávu. Spousta lidí se Ne, Romane, pojď, já dneska prostě mě to nemluví.
0: Tak to dáš zítra tuhle dobou, nebo jak to?
2: Já nevím, chtěl jsem říct, že někteří lidé si s egoisty poradí levou zadní. Pár vět, kterým můžete egoistu překvapit. Ne každý to vidí stejně jako ty. Nemusíš být vždycky nejchytřejší v místnosti. Poslouchat je někdy stejně důležité, jako mluvit. Mm-hmm. A poslední, to mě baví, tvůj názor je důležitý, ale není jediný.
0: Tak já vám úplně zamotám hlavu teď, jo? Dobře poslouchejte, v tomhle není jednoduché se vyznat. Na úplném začátku tohoto příběhu stál Arturův prapradědeček Wilber. Jenž se narodil, to si pamatujte, 14. září 1907. Mm-hmm. A ve stejný den, 14. září, ale v roce 1949, přivítal na světě svou dceru, Eddie. Stejné datum narození, 14. září, má i její syn, to je Eddie, Fred, jenž se narodil v roce 1972. A jeho dcerou, narozenou rovněž 14. září, ale v roce 1997, je Emma Bellová. To je maminka toho Artura, jak jsem vám říkal, vzpomeňte si na Artura. Tato maminka Emma, toho Artura, porodila minulý rok 14. září. Toto je poprvé zapsáno v Guinnessově knize rekordů. Jsou to členové pěti generací, kteří se všichni narodili ve stejný den.
2: Wow.
0: 14. září.
1: A teď mi řekni, jestli to mají dohodnutý, jestli si prostě řeknou, hele, tak dneska musíme.
0: Jako myslíš, že maminka tam leží ve čtvrtém měsíci těhotenství, říkají, ten jde ven.
1: Ne, já si myslím, že, jako, že si vždycky řeknou, kdy to pečou, že to mají prostě už jako vypočítaný.
0: Je to možný, no, že tomu jdou naproti. Nevím, jestli tam jde třeba o císařský řez a jeden den tomu pomůže. A to snad ani nesmí udělat, ne?
1: Já nevím.
0: Že by to chtěli takhle nějak.
2: Já k tomu přidám jednu informaci. 14. září 1994 se narodil můj brácha. Jenom abyste věděli.
1: On je s ním příbuzný.
2: Ne?

0: Míšo, hele, nech už to, tu složku Silvestr, prosím tě, nemůžeš plnit takhle rychle.
1: Takhle, kdybych neměla materiál, tak ji neplním.
0: Chci si to připomenout, Patriku.
2: Já nechci už nic říkat
3: dneska. Já mám takovou rychlou zprávu.
0: Už to jede.
3: Spousta lidí se s ego... Dneska pro... Ne, Romane, pojď, já dneska prostě mě to nemluví. Já to nebudu.
1: Nebudu to dělat.
0: Pojďte zavolat do raní kachny, jakmile uslyšíte I Sem C v playlistu Rádia Kiss a řekněte nám, co dneska nebyla pravda, ať vyhrajete rádiový balíček.

0: Ranního kysu.
1: Je 8.48 a Michal by rád něco řekl.
2: Michale, ahoj, co by si nám rád pověděl?
3: Ahoj, já volám na ranní kachnu a zdá se mi, že kachnil Roman s tím bažantrem. Jak byla ten, jak hledal tu Anu.
1: Ano. Co pak, Míšo?
2: Já jsem mu nejdřív rozuměla, že s tím bažantem, a já jsem neviděla.
1: Bažant. Bažant ze Švédska.
2: To je bažantr.
1: Bažantr. Ano. Který zpívá písničku o Aně, protože on si původně nějak na chatu myslel, že Ana je nějaký bot, který hlídá práva, aby se lidi chovali slušně a tak dále. Ano, a z toho se ale vyklubala normální holka a to je, kamaráde, pravda. O tom ten song opravdu je. Jo. No, koukáš, viď, Michale?
3: No, nekoukám, no.
1: Nedá se nic dělat.
3: No nedá, no. A můžu ještě takovou technickou?
1: To víš, že jo.
3: Jo, jak bylo, jak jste slavili toho Honzu Nedvěda, tak vy jste pustili písničku a to zpěla Franta Nedvěd.
1: Jo, no vidíš to, ale brácha jako brácha.
3: No, no to jo, jako to jasný, ale je to Franta, není to Honza.
1: Hele,
4: to vidíš.
1: Člověče, to by se jako mohlo považovat za raní kachnu,
2: viď? To by
3: se mohlo. No, to ještě taky.
1: No jo, ale ty jsi to neřek jako první, víš.
3: Třeba Igelín.
1: Ano.
3: Jo, anebo Kohout, že jo.
1: Michale, jenom, že to víš, pravidla jsou takový, že tu první ranní kachnu musíš prostě trefit. A druhá to už by nám posluchači omlátili o hlavu,
3: víš. Tak říkám, to byla jenom technická.
1: Ok, to jo. A další už tam nemáš, jo, technickou.
3: Ne.
1: To je dobře. Ale líbí se mi to. Měj se, jo. Michale, šťastnou cestu.
4: Ahoj.
3: Tak díky teda.
1: Taky, čau. Michalovi se nechtělo loučit, hele.
2: Ne, ten by si s náma ještě povídal.
1: Skvělej pokec.
4: Radio Kiss, kdo se dovolal?
5: Tady Andrea.
4: Andrejko, co je raní kachna?
5: Ahoj, já myslím, že to bylo, jak to říkal, ten Franta Nedvěd.
1: Jo takhle, tak ty si vezmeš kachnu od Michala, jako jo?
5: No, když tam řekli si, že to kachna může být, tak proč ne?
1: Jo,
4: ale teď otázka, jestli jsme řekli, že si dáme jednu písničku od Honzy Nedvěda nebo od Nedvědu.
1: Já si myslím, že jsme neřekli, že to je píseň od Honzy.
2: Já si myslím, že jsme si pouze řekli, že si zaspíváme.
1: Jo, přesně tak.
4: Přesně.
1: Takže to nemůžeme uznat. Ha, ha.
5: Tak nevadí.
1: Nevadí. Ahoj.
5: Ahoj.
1: Ty, a neříkali jsme to ale na konci?
2: Nevím.
4: My jsme zpívali narozeniny a ty si řekl, pojďme si teď všichni zaspívat, ano, a pustil si stánky.
1: To jo, to jsme určitě neuváděli jako Honzu Nedvěda, ale když to dohrálo...
2: Musíme to dohledat.
1: Tak když tak dlužíme raní kachnu naší posluchačce.
2: Ano.
1: Ale ona byla kachna jinde.
4: Jo,
2: byla.
4: Vokata, hodně.
1: Tak co, kdo je kde?
2: Halo, kdo je na telefonu? Ahoj, Honzo, jsi hrozně daleko, zkus třeba zavřít okýnko od auta.
1: Já myslím, že řekneš, zkus přijet blíž.
2: Pojď za náma do studia, my ti blbě rozumíme.
1: Najď tím kamionem tady ke studiu. Co je podle tebe kachna?
6: No, původně jsem přemýšlel, že s váma nebudu mluvit, jako i s náma ráno. Takže já to je káma zejtra a řeknu, že žádná nebyla.
1: Ne, kamaráde, to je škoda. Ale takhle, no, já si ji taky nevšim. Já se soustředil na jiný věci. Říkal
2: taky
1: jsem, že Patrik jede do Polska a že jede k moři. No, a k jakýmu moři si řekl, že jedeš?
4: Já jsem řekl, že jedu k Baltskému. K Jaderskému.
1: Baltský by byl správně.
4: Baltský by bylo správně.
1: Ano. Ale Jaderský, ty jsi řekl na Jadran, ne, že jedeš.
4: Jo.
1: To je dole. No, takže to byla kachna, víš, dneska.
6: Já, tak tuhle tu informaci jsem přesledl, to nevadí.
1: My taky. A Honzo, díky, že jsi s náma už od rána. Měj se hezky.
4: Ahoj.
1: Ahoj. Čau. No a my jdem teda ještě dohledat, jak to bylo s tím Honzikem, který dneska slaví 80. narozeniny.
2: Tak se na to podíváme a dáme si vědět. Jo.

0: inspektore Peltane, co jste tedy vypátral v rámci ranní kachny, kdy jsme tady dnes slavili pana Honzu Nedvěda, který oslavuje 80. narozeniny. Řekli jsme, že hrajeme vyloženě jeho píseň.
1: Poslechl jsem si záznam a neřekli jsme, že stánky jsou od Honzy Nedvěda. Řekli jsme jenom, že Honzovi přejeme všechno nejlepší. Uf.
2: S kysem za volantem po celé republice.
3: A teď se jdeme podívat na silnice. Romčo.
4: Ahoj kysáci, od 55. kilometru z Úžení D11 z Prahy na Hradec. Stojíme oba dva pruhy.
3: Nehodu hlásí Kraslice u Sokolova v ulici Československé armády. Dál se bouralo v České Lípě v Litoměřické, v Jeseníku v Šumperské, v Ostravě v Lidické, v Praze na Černokostelecké a v Jablonci nad Nisou v Tiché ulici.

0: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku máme zataženou až oblačnou oblohu a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Chystaný zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení ve školách může dopadnout také na dětské GPS hodinky. Část rodičů namítá, že je dětem pořizuje právě místo telefonu, aby je mohla v případě potřeby lokalizovat a dítě mělo možnost přivolat pomoc. Ministerstvo školství připouští, že konkrétní režim hodinek budou moci nastavit školy. Nový lék na rakovinu slinivky míří do Evropy. Už ho schválili Spojené státy a jeho posouzení teď urychluje také Evropská agentura pro léčivé přípravky. V rozsáhlé klinické studii léčba výrazně prodloužila život nemocných ve srovnání s chemoterapií. Rakovina slinivky patří dlouhodobě mezi nádory s nejhorší prognózou. A teď zpátky domů.
5: Šeruby ze severního Plzeňska zabodovaly i v celostátním kole vesnice roku 2026. V soutěži s rekordní účastí 245 obcí obsadili bronzovou příčku. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Druhé místo v celostátním finále obsadila Vraclav z Pardubického.
4: Sport. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Rozhodující bod vybojovali ve čtyřhře po setech 6-2 a 7-5. Zprávy v 9 jsou za námi a teď už ranní Kiss.
3: To nejlepší od 90. let.

0: To nám ten čas hezky plyne. 9 hodin, 11 minut a zítra přesně v tuto dobu uslyšíte společně s námi z vysílání Rádia Kiss i Aleše ze skupiny Lunatic. Přímo v živém vysílání vybere 3 z vás, kteří se příští týden osobně setkáte s Lunatikama v O2 Univerzum.
1: A stále to můžete být i vy. Tak poslouchejte Kiss, protože my si dáme 2 hity a řekneme vám, jak se do soutěže zapojit. Kiss.

0: rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Tak, který to bude, kysáci? Bude to Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat, Máma, Only You, anebo Příběh malého chlapce. Podle Aleše je to který?
2: Nejoblíbenější hit je podle mě od Lunatic Příběh malého chlapce, ale my ho hrajeme jenom výjimečně, vlastně jenom na našich narozeninách, protože je takový hodně vážný a já si myslím, že pro faninky je nejoblíbenější Chtěl bych tě líbat, protože ji vždycky věnujeme jim za to, že s námi jsou už 30 let.
3: A ještě je čas. Tak pojďte na webkiss.cz a zahlasujte, který jejich hit je podle vás ten nejlepší. A tak mě napadá, dokdy můžou vlastně kysáci hlasovat?
1: Aleš přijde zítra ráno, dopoledne. Bude tady po 9. hodině. Po 9. se kysáci dozví, koho vybral ze všech hlasujících, jo. Takže čas je pouze do dnešní půlnoci.
4: Zítra už tím nehnete.
1: Ne. A jenom si to představte, jo. Zítra Aleš tedy vybere 3 naše posluchače. Ti se dozví, že příští pátek budou mít sraz před O2 Univerzum. Oni je potom vezmou na zvukovou zkoušku před tím obřím koncertem. A zároveň potom budou moci posluchači jít přímo k ním, aby si udělali fotky, podpisy. Pak už Lunatiky budeme muset nechat relaxovat, protože bude zbývat pár minut do startu koncertu. No a vypukne to velké, o čem víme. Takže to, co zažijete, pokud vyhrajete, zažije opravdu jenom hrstka lidí, takže byste se na to měli opravdu těšit.
3: A když se bavíme o těch Lunaticích, Lunatikách, Lunatik... skupině Lunatic.
1: Jasně.
3: Tak si můžeme dát nějaký song, ne?
4: Určitě, třeba Chtěl bych tě líbat.
3: A, fakt jo. No. Patriku, ano tak.
5: Míšo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kisáci, šup šup, kdo jste ještě nebyl na webu kiss.cz, naběhněte tam i hned, odpovězte správně na soutěžní otázku, no a jste ve slosování o dovolenou v Egyptě.
2: Soutěžíme o pobyt pro dvě dospělé osoby ve 4-hvězdičkovém hotelu Santido a Sel Beach Resort s All Inclusive.
3: Zítra po 15. hodině v odpoledním jumpu Magda a Radek řeknou jméno někoho z vás a poslední trojčíslí telefonního čísla, abyste věděli opravdu, že se jedná o vás. Protože pokud to budete právě vy, tak musíte co nejrychleji zavolat do studia,
2: ano.
3: Protože pak vyhrajete dovolenou v Egyptě.
2: My vám na to dáme jednu jedinou písničku. Na druhou stranu to jsou cca 3 minuty, to je dostatek času
1: přesně
2: na to, abyste vzali mobil do ruky a rychle volali do studia. Takže mějte uložené telefonní číslo sem k nám, které je
3: 210-323-323.
4: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
5: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Bezmála 9:45 a pojďme si ještě připomenout, než odejdeme ze studia, Martinovo včerejší téma.
1: Cirkulárka, banán, trojuhelník. Proč?
0: Martine.
2: Ahoj,
0: co
2: Martine.
0: To, ahoj. Co to bylo za otázku?
1: No normálně, protože bagr není jahoda, ne? Já a nevím, co na tom...
2: Co to mělo znamenat?
1: Co na tom, jako, co na tom nechápete?
2: Všechno.
1: No tak ženská to chápu. Ne, promiň, ale to přeci ví každej, ne?
2: Jako co?
1: No jakože, protože prostě ne, bagr je jahoda.
0: Pojďme si pustit odpovědi.
3: Hele, když řežeš na ty cirkulárce, musíš dávat, já pozor, jak na prsty, tak hlavně i na banána. Jo, protože jak se ufikneš, tak milostný trojúhelník spadne. To je přece jasný.
4: Napadá mě teda jedinec prostěrna. No. Jak strčíš banán do trojúhelníku no, manželky, tak přijde na řadu cirkulárka, máš po banánu.
5: Tam žádný logický vysvětlení není, člověče. Prostě lidi tam budou hledat nějaký důvod, ale to je prostě chyták za mě.
6: Protože bagr neplave.
7: Protože neruší pila jabku a kozo čtverec.
1: A Roman na to odpověděl velmi jednoduše.
8: No proč? Protože bagr, aby lépe jahoda, ne?
1: No! A vy jste to nepochopili, no tak Romane.
0: To byla správná
1: na
0: odpověď.
1: Na tebe jsem sázel a Míša taky jako je inteligentní, když tohle z toho.
2: Ne,
1: Patrika
2: nejsem.
1: Nevíma je.
9: No, abych na to teda nepřišel.
1: Ne, a taky ty bys ne. Na to přišel jako první tutáč.
0: A Martine, dneska máš taky nějaký takovýhle dneska, bizarní téma.
1: Dneska mám taky, ano, dneska zadám a naši posluchači budou mít za úkol na základě nějakých slov něco vytvořit. Ale tak jako úderně rychle.
0: A to tak v tématu bývá, že se používají slova.
1: Ale nemusí to tak být pravidlo.
0: Martine, bagr.

0: Další ze zásadních 90 na rádiu Kiss 9.55, kdy vás ještě jednou zdraví Martin Hájek, za chvilku budu diktovat další muziku. Čekají nás ze vzpomínek třeba Masterboy anebo One T and Cool T a Magic Key.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Dopravní nehodu teď čekejte v ulici Ječná v Praze a dále pak ještě v ulici Československé armády v Kraslicích, což je okres Sokolov. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte mi vědět, pošlete mi apku, ať to pustíme dál. Best.

0: Vín s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss počasí.
1: Venku máme zataženou až oblačnou oblohu a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pokud bude počasí přát, mohla by se nadcházející sobota stát ideálním dnem na pozorování noční oblohy. Měsíc totiž chystá neuvěřitelnou podívanou. Čeká nás totiž takzvaný sklizňový úplněk. Během něj se měsíc navíc bude nacházet velmi blízko Saturnu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN uvedl, že prezidentovi Ruska Vladimiru Putinovi nestačí okupovaná ukrajinská území a jeho ambice ohrožují i další země v regionu. Putina v souvislosti s tím označil za pacienta nula, který šíří myšlenku války po celém světě a je potřeba ho zastavit. A teď zpátky domů.
2: Zámek z první poloviny 17. století ve Vršovicích u Louny je k prodeji za necelých 11 milionů korun, což je o 3 miliony méně než původní cena. Kulturní památka čeká na vizionáře, který jí vrátí zašlou slávu. Zámek vyrostl na místě středověké tvrze a v jeho vlastnictví se vystřídala řada šlechtických rodů.
1: Sport. Slovenský hokejový reprezentant Adam Sýkora bude kvůli zranění z přípravného zápasu před NHL 4 až 5 měsíců mimo hru. Zástupci New York Rangers uvedli, že 22-letý rodák z Piešťan má potíže ve spodní části těla. Podle spekulací zámořských médií laboruje s kolenem. Za námi jsou nejnovější zprávy a startuje dopolední Kiss.
3: A já už mám tady připraven balíček Rádia Kiss, takže za chvilku si to dáme, vykopneme téma a teď už Masterboy Leno Dreaming.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Kdy posloucháte Radio Kiss, musím trošku malinko zpomalit dneska, musím se tak malinko sklidnit. Nicméně dneska pro vás mám v podstatě podobný úkol jako včera, takhle, bude to trošku něco jiného, ale řekněme, že opět netradiční, akorát bych vás, než to zadám, poprosil, abyste se vyhnuli AI. Prosím vás, já to poznám ve chvíli, kdy požádáte ChatGPT, aby vám vytvořil něco, co po vás teď budu chtít. Já to prostě poznám, já tyhle ty věci už znám a my tady víme přesně, jak to funguje, na jakých algoritmech a co to zhruba jako dokáže vytvořit. Jo. A já bych chtěl, aby to byl opravdu váš otisk. Takže úderná, rychlá báseň je váš dnešní úkol. Opravdu něco kratičkýho, úderného. A teď pozor, zadávám tři slova. Chápu, že někteří z vás třeba jste za volantem a nemůžete si to zapsat, ale myslím si, že to je jednoduchý, to si zapamatujete, ano? Takže dnes budeme skládat báseň a ta nejzajímavější získá balíček Rádia Kiss. Na slova taška, zub a kolo. Takže taška, zub, kolo jsou tři slova pro vaší báseň. Jsem zvědav, jak to...

0: Líček Rádia Kiss. A já jsem vám dneska zadal, abyste složili takovou rychlou údernou báseň na tři slova. Taška, zub a kolo. Zatím to vypadá velmi slibně, takže David.
1: Ať mám tašku nebo kolo, zubu já mám, v hubě mnoho. Díky, čau David.
0: Krásný Jitka.
2: Hej ty na tom kole, navel tašku, ruce hore. Jestli to nebude šobidub, tak ti vyrazím přední zub.
0: Pepa.
3: No, chtěl si to sám, tak třeba kolo, taška, zub, vracím se teď z hub. Čau, Pepa z Bohemky.
0: Já tam byl včera, ale o tom budu mluvit potom později, Dané.
4: Když jsem jel na kole, zlomil jsem si zub. Byl jsem tak naštvaný, že mi v tašce nezbyl ani chlup. Čágo.
0: A jako normálně nosíš teda v tašce chlupy a když se jako naštveš, tak tam není pak vůbec nic, jo. Marzen?
5: Jo, ráno brzo vstanu, ty šašku, beru tašku, sednu na kolo. Jedu dolů z kopce, bacha, dup, ou, oh, to byla pecka, přišel jsem o zub, je.
0: Ou, je, čekida, tak je dobrý. A Jarda ještě.
6: Na kole jsem vezl tašku, spadl jsem a rozbil držku. A taška byla plná hub a já koukám, nemám zub.
0: Hezký, zatím pěkný, musím říct, takže pokračujeme dál. Čekám na další úderné básně. A máme na to ještě tak půl hodiny, takže je čas. Taška, zub a kolo, to je oč tu běží.

0: Ryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a máte pořád ještě stále jeden a ten samý úkol. Dá dohromady nějakou rychlou údernou báseň na tři slova. Taška, zub a kolo. Tak jdeme na to, Monča.
1: Zdravím, jedu takhle na kole, zub mi skáče po kole. A taška vlaje a zub za ní skáče. Krásný den.
0: Folťas.
2: Čau, Marťas. Jedu na pole, taška se mi zasekla v kole. To byl ale hroznej hub, v hubě mi zbyl jenom zub.
0: Je pravda, že tohle AI dohromady nedá, to je jasný, Vavry.
3: Těžká taška na kole, při pádu zub do háje. Ahoj.
0: Mirka.
4: Vyrážím na kolo, taška je těžká, zub mě dnes bolí, ale jen zlehka.
0: A ještě Pepa.
5: Když nesla taška nejednoho flaška, otevírala se zubem, na kole pak za doktorem jedem. Čauky.
0: Za chvíli finále.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
7: Hi! This is Captain!

0: milé kysačky, milí kysáci, jdeme do finále dnešního dopoledního tématu za balíček Rádia Kiss. Vaším úkolem bylo dát dohromady údernou báseň ze tří slov taška, zub, kolo. Mohli jste si to i různě skloňovat, nebylo úplně nutné to tam jako držet, vyložené taška, mohli jste s taškou, na tašku, před tašku, do tašky, z tašky a tak podobně. Takže, než se pustíme do finálového kousku, je tady Kája.
1: Ahoj kysáci, ahoj Martine, tak já mám taky jednu. Jedu si to na kole, odbočím však na pole, zrazu rána, zrazu hrb, tak se dívám, kde mám zub. Rychle jednám, kde mám tašku, je to dobrý, zachránil jsem flašku. A tak konec dobrý, všechno dobré, díky moc, ahoj Kája.
0: Krásný Kájino, kousíček od výhry, kousíček, Markéta.
2: Kol, kámen, výmol, hub, zlomil jsem si přední zub.
0: Ano.
2: Z kola spadla taky taška, rozbila se mi tam flaška. Ani kolo, ani běžky, raději budu chodit běžky.
0: Peťulka.
3: Jsem Víla, zoubková Víla, která dětem na kole zoubky sbírá.
0: No.
3: Přes rameno tašku mám, brzy přijedu i k vám.
0: Honzík?
4: Ale třeba jedu na kole, v tašce vezu fazole. Fazole se sypaly, doma mě za to sundali. Teď mě chybí přední zub. Příště na tašce udělám pořádnej suk.
0: No a to taky bylo kousek. A ještě kotr?
5: No, jelikož se blíží zima a bolí mě můj chrup, hlavně mě bolí můj bolavý zub. Říkám, nestůj tam v rohu Vašku a podej mi slibovice tašku. On mě řekne, johoho, sedni si ty vole na kolo, já...
0: Takhle musím říct, že všichni jste byli bezvadní a bylo velmi těžký dneska teda z toho vybírat. Jo. Nebylo to úplně jednoduchý, ale nakonec jsem se rozhodl, nebo jsme se tady rozhodli ve studiu, že by to mohla být Marcelka.
6: No čauky, já mám dojem, že ty od včerejška již vtipnou kaši.
0: Ano.
6: Jo, tak já taky jedu. Jedu takhle, kopečka, v tašce krastí kolečka. Nevybral jsem zatáčku. Zub mi vypad z rypáčku.
0: Ano.
6: Čauky.
0: Děkuju, Marcelko, bylo to velmi úderné. Tak jako jsem doufal, že to bude vypadat. Velmi rychlé, jednoduché, ale jak říkám, bylo to hodně složitý. Dneska to fakt nebylo jednoduchý. Takže všem vám moc krát děkuju za vaše příspěvky a samozřejmě svoji báseň už na toto téma, taška, zub a kolo. Taky mám na tato tři slova, takže si ji řekneme později. Marcelce gratuluju a vám všem ostatním ještě jednou díky.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Mám tady dvě dopravní nehody, které by vás mohly překvapit. K té první došlo na silnici 3 v obci Tábor. Místní samozřejmě budou vědět. Další nehoda, která vás může překvapit, je v ulici Boční v Liberci. Takže jděte opatrně, šťastnou cestu, kdyby cokoliv, dejte mi vědět.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Rádio KIS počasí.
5: Venku máme zataženou až oblačnou oblohu a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia.
4: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Deštivější počasí posledních týdnů výrazně zlepšilo stav půdy v Česku, především v její svrchní vrstvě. Větší hloubky ale zůstávají vyprahlé a srážky se zatím příliš neprojevily ani na řekách a podzemních vodách. Obnova zásob vody může trvat podstatně déle. Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga s manželkou. Ten ve středu pozdě večer zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států a dnes bude s prezidentem Trumpem v Bílém domě jednat o obchodních otázkách nebo umělé inteligenci. A teď zpátky domů.
6: Šeruby ze severního Plzeňska zabodovaly i v celostátním kole vesnice roku 2026. V soutěži s rekordní účastí 245 obcí obsadili bronzovou příčku. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Druhé místo v celostátním finále obsadila Vraclav z Pardubického.
5: Sport. Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4. To byly aktuální zprávy a s nimi Tereza Jandová.
7: Tak děkujeme, Teresko, za zprávy. Máme 11 hodin a k tomu jednu minutu je s vámi Martin Hájek. Jdeme na to nejlepší od 90. A za chvilku Los Del Rio.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: qué cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena.
1: Ta se samozřejmě zapsala, ale nesmazatelně do hudební historie, takže tenkrát dvojice 48-tníků, oni to natočili a bylo jim 48, si představte. Los Del Rio a jejich Macarena, jsem si říkal, že bychom si to zatančili letos zase v O2 aréně, ale je teda pravda, že tam půjde spíš o milénium než o devadesátky, ale není vyloučeno, že tam bude nějaký náznak třeba právě Los Del Rio a tohodle vlastně nesmrtelného tance Macarena. O O2 aréně za chvíli.

0: Sportu Areně. Millennium Explosion.
1: A teď si představte, že tam ještě nějaký vstupenky jsou. A je to konkrétně na 21.11. To znamená, za necelý dva měsíce se sejdeme v O2 Areně. Už po čtvrtý, je to neuvěřitelný. Dáme si Millennium Explosion, Radio Kiss Millennium Explosion. Je to taková liveka, máme na to asi 4 hodiny se spoustou hvězd. Mimochodem v pondělí se k nám přidal Sigala, bude tam Bass Hunter, Safri Duo, Košín, Paffendorf, Groove Coverage, ATC, Ingrid, Brooklyn Bounce, DJ Quicksilver, tedy Oran Terzi, Dante Tomás a my všichni samozřejmě moderátoři se na vás těšíme, nebo převážná část určitě se na vás moc těšíme, i když samozřejmě hlavní slovo tam budou mít hvězdy, který jsme si letos pozvali a vzhledem k tomu, že to fakt jako ten čas není nafukovací a já mluvím tady o 4 hodinách, tak si dokážete představit, že v téhle plejádě hvězd na každého vyzbyde asi, já nevím, 3 písničky, no max 4, spíš si myslím tak 2-3, víc toho asi nebude. Takže se na to samozřejmě těšíme, jak jsem říkal, pospěšte, protože ty vstupenky pak jdou na dračku v té poslední vlně, takže ještě je tam nějaká šance, je to 21. listopadu v O2 Aréně a je to od 19 hodin. A pojďme si zahrát třeba Daisy D, hlas Technotrony, který tam zazní, Daisy D tam přijede, takže na to já se moc těším, protože já jsem ji sledoval ještě v době, kdy měla, teď trošku vařím z vody, protože nevím, jestli to ještě nemá, ale myslím si, že už dávno teda ne. Měla svůj pořad taky na hudební stanici MTV, takže to byla samozřejmě a je do dneška velká ikona. Tak si dáme DONS s remixem Technotronic písničky Pop Up The Jam z roku 1998. Souhlasíte? A 21. listopadu se sejdeme v O2 Aréně.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a v dnešním dopoledním tématu tady zazněla básně, nebo respektive vaším úkolem bylo dávat dohromady básně na moje téma, respektive tři slova. Taška, zub a kolo. Já tady mám spoustu ještě krásných básniček, musím taky pozdravit kamaráda Míru, který je teď někde v Toskánsku, nebo kde říkal, a taky mi složil báseň, ovšem bacha, tam ty sprostý slova někdy jsou prostě neodvysílatelný. Ale já jsem si samozřejmě na začátku toho všeho udělal i svoje vlastní dílo na právě tahle tři slova. Takže za chvilku bych vám ho šoupnul. Teď Deep Blue Something a Breakfast at Tiffany's.

to jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: pamatuju si na dobu, kdy vlastně vyšlo celý CDčko a mám takový pocit, že to bylo snad úplně poprvé, kdy někdo zremixoval celou Madonu kompletně vlastně, vybral všechny ty nahrávky a vím, že do té doby Madonna to nějak nechtěla moc povolovat. Takže páteční večery samozřejmě patří miléniu. A já jsem tady sliboval, že bych dal i tu svoji vlastní báseň, kterou jsem měl samozřejmě, tu úderku, kterou jsem měl připravenou ještě předtím, než jsem zadal dnešní dopolední téma. Takže byla tam tři slova. Taška, zub a kolo. Takhle vypadá můj kousek a vzpomněl jsem si na odpolední jump a našeho jediného a největšího hrdinu, Radka Hrdinu alias Pupíčka, takže jsem ho tam do toho zakomponoval, nevím, proč jsem si na něj vzpomněla. Na zastávce Antala Staška upadla Pupíkovi náhle taška. Vida toho šaška, nemyslím Pupíka, ale pana Maška, vypadla mu z tašky flaška. Kolo se mu smeklo, měl košík plný hub, však čím to teď bude jíst, vždyť má jen jeden zub. Tak to byl můj Viktor. Prosím, potlesk.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A první informaci má pro nás René.
2: D11 směr Hradec, jedno velký parkoviště od 46. kilometru až po 63. do Soužení, tam umřel osobák.
1: A pak vás může nehoda potkat v ulici Podolské nábřeží tady v Praze 4 a druhá nehoda, kterou tady mám aktuálně na silnici 27 u obce Třemošná, což je okres Plzeň Sever. Jeďte opět.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: víkendu odvysíláme. Rádio Kiss počasí.
1: Dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude zatažená až oblačná a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty budou mezi 13 až 17 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Cena nafty v Česku se blíží rekordní hodnotě z března 2022. Ve středu stála v průměru 49 korun 52 haléřů. Benzín nyní stojí 45 korun 91 haléřů za litr. Dražší byl naposledy v létě 2022. Od minulé středy nafta zdražila o korunu 27, benzín o korunu 62. Polsko pokládá požár, který ve středu večer propukl na pozemní stanici satelitní internetové služby Starlink v centrální části země, za úmyslně založený s cílem vyřadit službu z provozu. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na polského vicepremiéra. Ten věc označil za sabotáž a prvek hybridní války. A teď zpátky domů.
2: Univerzita Karlova má v sousedství fakultní nemocnice Hradec Králové a fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany nový kampus. Podle rektora univerzity Jiřího Zimy patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Výstavba kampusu stála přes 7 miliard. Z Hradce Králové Lucie Sinková.
0: Sport.
1: České fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení druhého místa ve skupině B za suverénním Portugalskem. V pátek se představí v Azerbajdžánu. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Máme pravé poledne a k tomu jednu minutu, je s vámi Martin Hájek. A kdo si pamatuje ta 90kovou partu Aqua, ať zvedne ruku.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a my jsme včera byli jako, si myslím tak jako 90% všech tady od nás z Česka, protože my jsme velmocí, abyste věděli, o čem mluvím, tak je to o houbách, tak my jsme včera byli na houbách a já, když mám opravdu radost a daří se sbírat houby, tak mám takový speciální slovník a k těm houbám mluvím a žena mi včera říká, musíš to říct v rádiu, já se to pokusím za chvilku interpretovat, jak jsem tam k těm krásným houbám, kterým jsme mimochodem našli velkou hromadu včera mluvil.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio

Jsme národ houbařů, to je bez pochyby. A my jsme včera se ženou byli taky na houbách, byli jsme tam asi 2,5 hodiny v lese a přinesli jsme teda opravdu krásný úlovek. Nádhera, když se podíváte na můj Instagram třeba, tak jsem dal storíčko, takže na Martin podtržítko Hájek, podtržítko, to najdete, kde to tam mám. A jsou to fakt jako krásný kousky. A teď žena mi říká, hele, víš, že k ním mluvíš? Já říkám, no vím, ale nějak si to v tu chvíli jako neuvědomuju. Když je co sbírat, já mám z toho velkou radost, já mám tak velkou radost, že prostě k ním jako prohovořuju a vlastně jim děkuju za to, že k ním vždycky prohovořím, poděkuju, že se mi ukázali a že je můžu sebrat a tak. Mi říká, řekni to v rádiu, já říkám, nevím, jestli to někoho, no prostě vždycky, tam jdu do toho lesa a říkám, ale jezisi, tak jako úplně infantilně, jezisi, a kopa to tady máme, do pasce nám to tu schovává, no pojď taťkovi, no pojď ke mně. Teď já takhle mluvím i k těm houbám, který nejsou jedlí, že jo, jsou tam nějaký houby třeba se, jako ze zhora, je to takzvaně fitness houba, musíte se sehnout, abyste poznali, o jakou houbu jde, protože ten klobouk naznačuje, že by to mohla být jedlá houba, ale ve finále není. Tak já vždycky, no jezus, a co je to, co je pa tady, co pa to je, co pa to je? No to je nějaká blamáž zase, to je zase blamáž, chodím po lese, ale včera opravdu štěstí se na nás usmála, jsem to tak šťastnej, tak naplněnej, no sušil jsem celou noc.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

Posloucháte Radio Kiss. Veronu asi dvakrát nemusím představovat. Co představím, je další kousek, který vám teď zahraju. Gigi D'Agostino, za chvilku pro vás budu mít pozvánku, kde si třeba tuhle pecku můžeme poslechnout. Takže tady je Gigi D'Ag, dneska už jako legenda v podstatě italské hudební scény, a písničku, kterou kdysi v 80. natočil Nick Kershaw, jmenuje se The Riddle. Takže myslím si, že zrovna Gigi D'Agostino je takovým představitelem hudebního producenta, který si vzal spousty námětů právě z 80. a tohle je jedna z nich. Takže teď máme 12.33, je s vámi Martin Hájek a Gigi D'Ag, The Riddle, na Kissu.

0: A tohle je skoro neuvěřitelný. Americký rodině trvalo 118 let, než překonala počet generací jejich členové slaví narozeniny ve stejný den, představte si, konkrétně 14. září. Je to neuvěřitelný, kolik jich slaví. Navíc mimochodem v této linii pravidelně se střídají chlapci a děvčata. Já říkám vždycky, když někdo říká, člověče, já bych strašně chtěl kluka, já mám samý holky, říkám, pust mě domů. Zavolej mě, já umím obojí a vím jak na to. Ale musí to být samozřejmě přirozená cesta. Je teda pravda, že tohle je k neuvěření, že vlastně na den přesně, ano, dneska se to dá zařídit, protože i moje děti byly vlastně plánovaně, operativně, museli jsme to tak udělat. A takže vím, že se to samozřejmě dá, jako přesně na hodinu, na minutu, se to dá tyhle ty věci zařídit, ale tohle bylo úplně přirozeně. Představte si, že byste měli třeba, nevím, 3-4 generace, že byste tátové, synové a dědové, že byste měli narození ve stejný den a bylo to úplně přirozený. Nedokážu si to představit, ale bylo by to hezký. Takhle, na jednu stranu máte ty dárky všechny z krku, na druhou stranu je tam velký mínus, peněženka, nebo respektive vaše kreditní karta se zcvrkne na mini SIM kartu, ze který už nezavoláte ani SOS.
1: KISS Radio

0: kterou mimochodem budu diktovat i v příští hodině. Čekají nás Silver anebo Michel Telo.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Mám tady jednu dopravní informaci od Jirky, kterému děkuji.
2: Prosím vás, 38 už toku, je tam nehoda. Tak se obrňte trpělivosti, teď jsem se dívala na mapy a je tam už kolona vozidel z obou stran.
0: Aha, dívala, ok, ale je tam napsáno Jirka, dobře, omlouvám se. Nehodu také můžete potkat v ulici Cínovecká v Praze v Ďáblicích a taky na D0, je to 16. a téměř 0,5. Kilometr ve směru na Ruzyně. Jeďte opatrně.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket energylandia.pl.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Rádio KIS počasí.
5: Dnes je zataženo až oblačno a na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháníky. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 13 až 17 stupni Celsia.
4: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: V přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti. Uvedla to hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy. 41 osob je hospitalizovaných. Onemocnělo 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Mezinárodní týmy vědců, včetně českých odborníků, napsal novou evoluční historii netopírů. Dosud nejrozsáhlejší genetická a paleontologická netopíří studie, která ve středu vyšla v časopisu Nature, odhalila, že jediní létající savci vznikly před 65 miliony lety v Evropě, nikoli v Africe, jak se dosud předpokládalo. Výsledky výzkumu navíc pomáhají vysvětlit jejich výjimečnou dlouhověkost a vysokou odolnost vůči infekčním nemocem. A teď zpátky domů.
6: Výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku soukromý investor. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů na životní prostředí. Dodejme, že třeba ČES v lokalitě provozuje fotovoltaické elektrárny a další staví. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: V prvním tréninku na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa předčil o 0,4 sekundy Maxe Verstappena z Red Bullu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Martin Hájek.
7: Ano, do poslední společné hodiny, takže budu vybírat opět to nejlepší od 90. Těšte se na to, bude to nářez. Teď Silver.
8: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Michel Tello, I Se Učí Pego. Ve 13 hodin a 6 minut, kdy posloucháte Radio Kiss. A já jsem před malou chvilkou tady mluvil s nějakou operátorkou a ona mi pořád říkala, počkejte na telefonu. Tak jsem vám teď chtěl říct, počkejte si na telefonu. Takhle, vy to uděláte jinak, vy si nepočkáte na telefonu, ale u našeho vysílání, protože pokud byste chtěli být šťastní a chtěli byste odletět na dovolenou, tak já vám prozradím, pokud jste to ještě neslyšeli, jakým způsobem toho můžete dosáhnout. A je to opravdu velice, velice snadné.
1: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: www.tis.cz a v podstatě hned na úvodní stránce našeho webu najdete celý popis toho, kam vás vlastně zveme, jak to tam vypadá, jakým způsobem se do toho můžete zapojit, stačí se tam zaregistrovat a odpovědět správně soutěžní otázku. A pak důležitá věc, dneska máme čtvrtek, zítra vypukne finále. Jeden z vás uslyší svoje jméno ve vysílání a poslední trojčíslí jeho čísla a ten bude mít za úkol zavolat sem do studia. Bude to po 15. hodině s Radkem a Magdou v odpoledním jumpu. Takže dávejte bedlivý pozor, jděte na www.kiss.cz. No a dovolená, dovolená snu, třeba mě tam někdo z vás veme. Může být vaše.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
1: Radio Kiss.

do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

Byl jsem na vystoupení Dua Lipy a bylo to teda úžasný, bylo to famózní, fantastický, nemůžu na to zapomenout. Nicméně blíží se víkend, takže jsou na spadnutí některé pozvánky, já tady mám jenom takovou rychlou, kde se uvidíme, sliboval jsem, že si dáme veselý kalíšek, tentokrát to bude v Brně. Takže se tam na vás těším v klubu Pitkin, prosím vás pěkně, do Brna, ano, jsem odvážný, do Brna, do klubu Pitkin, kde to bývají velký mejdany, takže zítra se tam uvidíme kolem půlnoci. Fakt, jako se na to těším. Takže zítra v Pitkinu, kde si mimochodem zahrajeme i následující kousek, i když ten vlastně už je v předělávce od Two Colors. A my si zahrajeme ten originál 100%, protože to jsou miléniovky. Tam budeme hrát Millennium a devadesátky. Tady jsou Safri Duo a Two Colors.

Takže Rice and Fred a jejich Don't Told Just Kiss, pamatuju si na tuhle tu partu, ty měli vždycky, ale vždycky v každém videoklipu, měli krásný holky a krásný auta. Jinak, modifikuj to. Nádherný holky a krásný auta. Pro někoho krásný holky, nádherný auta. To ať si každý přebere po svém. Takže po mně už odpolední jump, tak Radek Hrdina. Dneska tady bude naposledy, si myslím, ne on sám, myslím se Soňou Ede, to jsem ještě nedořek. Takže Soňa, ale zítra, kdy nás čeká mimochodem velký finále, o soutěž, nebo respektive se soutěží o zájezd v zahraničí pro dva s Blue Stylem, kdy vás pozveme do Egypta, tak po 15. hodině už tady bude mít Magdu. To je všechno, co jsem pro vás dneska měl, víc toho není. Budu se těšit zítra na 10. hodinu dopolední od mikrofonu Martina, jak mějte se skvěle, teď ještě Jennifer Lopez, Kygo a nebo Mabel Disco Disco.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, přátelé, pojďme se kouknout. Helče má pro vás dopravu.
2: D4 směr Strakonice, 25. kilometr u Dobříše, nehoda.
1: Děkujeme moc krát. Cheb Mánesova, tady se bouralo stejně jako v Liberci Danvaldská a v Praze je to nejčerstvější dopravní nehoda a je to u Santošky. Tak šťastnou cestu.

0: Is počasí.
1: Dnes je zataženo až oblačno a na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháníky. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 13 až 17 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: S léčbou tříštivých zlomenin by v budoucnu mohlo pomoci kostní lepidlo, které v současné době testují vědci z Výzkumného centra Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky kosti se pomocí něj dají přilepit na své místo. Poté se lepidlo postupně samo vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři navíc mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky. Rusko připravuje dronové útoky v Evropě. Evropské státy o tom informovala americká ústřední zpravodajská služba. Před možností ruského útoku byly varovány vlády Španělska, Francie a Itálie. Důvodem, proč by Moskva chtěla zaútočit na jednu z těchto tří zemí, je skutečnost, že ve všech se v roce 2027 konají volby. Ve Francii prezidentské, ve Španělsku a Itálii parlamentní. Útok by mohl ve veřejnosti vyvolat strach a posílit únavu z války na Ukrajině, které by mohly zneužít radikální strany, často zastávající postoje blízké Moskvě. A teď zpátky domů.
2: V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se sportovními svazy. Pokud ale nezíská podporu státu, areál vznikne bez haly. Dodejme, že o její výstavbě se v Česku mluví několik let. Z Českých Budějovic Lucie Sinková.
1: Sport. Ukrajinské tenistky se podruhé probojovaly do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Nad Belgií dnes v čínském Shenzhenu zvítězili 2-1 a minimálně zopakují loňský výsledek v soutěži. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už vítáme odpolední jump.
3: No a máme tady čtvrtek a na rádiu bafne krtek.
4: Uhu. Já jsem věděl, že to přijde. Přátelé, já se na to tak úplně těšil jako na vás.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 14 hodin, 7 minut, my vám přejeme moc hezký odpoledne, Jaromír je v kalendáři.
1: No ale, ten tam hezky září.
0: Je teda ještě dneska rýmy normálně.
1: Dneska pojedeme v Rýmovačce, přesně tak. No každopádně, čtvrtek je malý pátek, pro mě to je teda velký pátek, protože zítra už přijde tvoje kolegyně Magda, mě vystřídá tady na moderátorské spolužidličce.
0: Vrací se z Ubaje.
1: Ano, ano, z Ugandy, kde byla. No a samozřejmě i zítra na vás čeká velké finále, že jo, naší velké soutěže.
0: To je to tak, protože stále hraje se o zájezd do Egypta, vývnice, když už teda to otevřela www.kis.cz, ale k tomu se ještě během vysílání odpoledního jumpu rozhodně dostaneme.
1: A nejenom k tomu.
0: Muzice.
1: Ano.
0: Teď.
2: Jump. Jump. Odpolední jump. Kiss. Kiss.

0: No to jsem zvědavý, co budu hádat. Co jsi mi vybrala?
1: No prosím tě, ty to možná budeš znát v předělání, protože tu skladbu dělal i třeba Tiësto, to je taková malá jako nápověda, jo?
0: Aha.
1: Ale mě zajímá, jestli poznáš, kdo je tohle.
0: Takže Tiësto je až někde v závěsu, nebyl jakoby to. Dobře, takže... Tak tohle je velká legenda.
1: No, nekecej, že
0: to je velká
1: to
0: legenda.
1: Víš,
0: a on letos zemřel.
1: No. Fakt jo, tak to nevím, člověče.
0: Zemřel, myslím, že někdy o prázdninách a to je jako obrovská elektronická ikona William Orbit.
1: Yes, myslíš, že po něm se jmenují ty žvěkačky?
0: Po něm asi ne.
1: Ne?
0: Po něm asi ne, člověče, to by asi jako úplně jinak. No, ale tohleto...
1: Adagio for Strings, no nádherná skladba.
0: A co nebylo, tohle je přímo teda od Orbita, tak já ji mám v aplikaci na běhání. To jak se to rozjede.
1: Ano, ano.
0: Tak to máš stovku za 6, říkám. Yeah.

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Zaměstnanec, zaměstnavatel, no tak to víte samozřejmě dobře vy, na který pozici jste, jestli jste níž nebo vejš, ale pozor, nikdo se nebude povyšovat, to by tak mělo být, ale Soňa tady má zajímavou informaci, že jo, vej?
1: Ano, ano, velmi zajímavou informaci. Já tady mám prostě v podstatě takovou informaci, že dáme takový návod, jak by se zaměstnavatel měl chovat ke svému zaměstnanci.
0: A je to teda návod, který tobě se líbí?
1: Velmi.
0: Velmi?
1: Velmi.
0: Dobře, počkejte si na něj, já sám nevím, ale každopádně tetelí se tady, takže to bude něco rozhodně dobrýho.
1: Juhu.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne
3: od 2 do 6
2: na Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Čtvrtečního odpoledního jumpu se s vámi baví Soňa a Radek. No a teď bych tady měla takovou malou infošku, hlavně pro všechny zaměstnavatele, ano? Především tedy pro ty naše, vy ti rádio. Tam doufám, že dneska vedení třeba poslouchá a uslyší tady tuhletu věc a vezme si příklad.
1: Myslíš teda, že by měli dát volume doprava?
0: Ano.
1: Ano, volume doprava.
0: Poprosíme naše vedení, dejte si volume doprava a dobře poslouchejte. Znáš společnost Spanx?
1: Něco mi to říká, ale asi úplně ne.
0: No, každopádně její majitelka Sara Blakely, ano, tak nějak se to čte. Tak ta prodala tady tuhletu společnost za 1,2 miliardy dolarů.
1: To je hodně miliard korun.
0: To je hezký, veď? To je pěkný. No ale počkej, víš co, ona udělala to, že, a to se opravdu teda moc nevidí, musím říct, ona každému ze svých zaměstnanců, a nebylo jich zrovna málo teda, jo, dala 10 000 dolarů a 2 letenky v první třídě.
1: Jenom aby se si udělali představu, těch zaměstnanců ve firmě bylo?
0: 750.
1: 750. A nikdo nepřišel zkrátka. Takže 10 000 dolarů.
0: Ano.
1: Plus ještě letenka v první třídě na výlet někam.
0: No.
1: To je hezký.
0: No, viď?
1: To je hezký.
0: Prostě chápeš?
1: To prostě po té dovolené se těšíš zase
0: no,
1: zpátky
0: jasně,
1: do ty.
0: Jsi
1: nabitá
0: tak.
1: Úplně prostě a chceš zase, jo?
0: No.
1: Mít tak na branku.
0: Chápeš to?
1: No. Jako odměna teda, že odchází, že to prodala.
0: Ano. To je veď. Tyjo, to se nám nemůže stát. Proč nás takhle nemůže taky někdo odměnit?
1: Ne, Roman už je za dveřma.
0: Jo?
1: No, má dvě igelitky, tak to už asi jdem. Odpolední jump od 2 do 6 na Rádio Kids.

0: taky jsem za volantem po celé republice.
1: Hned několik dopravních nehod na hlavních tazích. D3 exit 70, pozor, tam je dopravní nehoda a částečně ho blokuje. Také D1 a to hned na několika místech. První dopravní nehoda je 176. až 177. kilometr ve směru na Brno. Další nehoda je na 91. a půltém kilometru. No a předtím se pravděpodobně stojí a dobržuje se do kolony, protože na 90. a půltém kilometru se stala před malou chvílí další dopravní nehoda, je tam neprojezdný pravý jízdní pruh.
2: Přátelé, bourá se hodně, dávajte dobrý pozor, teď co budu říkat, tady všude jsou dopravní nehody. Brno, je to ulice Kamenice, Ostrava na obvodu, Znojmo, Dukelských Bojovníků, dále v Brně je to Ostravská, Jablonec nad Nisou, Chelčického, přímo zase v Brně je to Řípská a Čerstvá je také ve Zlíně, třída 3. května.
1: Šťastnou cestu, kysáci.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Rádio KIS. Počasí.
5: Dnes je zataženo až oblačno a na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 13 až 17 stupni Celsia.
4: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Pohonné hmoty budou zřejmě v příštích dnech dál mírně zdražovat. Průměrná cena nafty může v příštím týdnu překonat hranici 50 korun za litr a benzín bude atakovat 46 korun za litr. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK. Za týden začnou platit vládní opatření proti vysokým cenám, z nichž podle analytiků nejvíce zapůsobí snížení spotřební daně na naftu. Další cenový vývoj ovšem bude nadále závislý na geopolitické situaci, která je nestabilní. Polsko dnes kvůli ruským útokům v západní části Ukrajiny evakuovalo dva hraniční přechody s touto zemí. Podle polských médií to oznámil polský premiér Donald Tusk. V Polsku dnes od rána kvůli ruským útokům na západě Ukrajiny už dvakrát preventivně vzlétly stíhačky. A teď zpátky domů.
6: Praha se pustila do rekonstrukce a modernizace stávající vodní linky ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Dodejme, že se jedná o největší pražský projekt v oblasti ochrany životního prostředí za posledních 10 let. Čistírna se stará o odpadní vodu více než 1,5 milionu lidí. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Ukrajinské tenistky se podruhé probojovaly do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Nad Belgií dnes v čínském Shenzhenu zvítězili 2-1 a minimálně zopakují loňský výsledek v soutěži. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už vítáme odpolední jump.
7: Jupi a je, jdeme na to, přátelé, hodinka další pořadí, druhá odpoledního jumpu na KISu.
8: Sonja Radeka, taky Elis DJ právě teď.
9: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Už za malou chvíli tady v odpoledním vysílání, v odpoledním Jumpu na Radio Kiss se podíváme a využiju toho, že tady ještě se mnou sedí Soňa Ede.
1: Ano.
0: Která tady u nás, já tam chodím vyloženě jenom jako přicmrnda, jo.
1: Ano.
0: Do noční show, kam si zveš hosty, ano, že a peprnější takové věci se tam řeší. To bývá vždycky třetí čtvrtek v měsíci.
1: Je to tak.
0: A já bych s tebou chtěl rád teda v rovině, jo, jako spisovné.
1: Ano.
0: Prosím tě. To, co určitě hromada posluchačů včera zaznamenala, že modelka z OnlyFans vydražila právo na pojmenování svého dítěte.
1: No
0: my vám řekneme, pokud jste to nezaznamenali, za kolik, malý peníze to nejsou, ale mě bude zajímat tvůj názor, protože i to jméno, které dítě dostane, je takový prazvláštní. Všechno prozradíme za malou chvíli na Kissu.
2: Jump! Odpolední Jump Radio Kiss. Welcome to

0: hodin, kdy si podstoupila vlastně pohlavní styk s více než tisícovkou mužů.
1: Veřejně. Mohl přijít, kdo chtěl.
0: Je to tak? No, to ano. Je úplně teda neuvěřitelný. No. Početí dítěte, jak podle jejich slov vlastně bylo, tak to byla podobná akce, ale ano. Tam bylo pouze 400 kluků.
1: Ano, ale pozor, zase za nějaký 4 nebo 6 hodin, teď si nejsem jistá, jestli to bylo 4 nebo 6 hodin.
0: Takže,
1: a ona tedy neví ani, čí to dítě je, aby pravdu
0: no,
1: řekla.
0: No, to je skvělý, opravdu, paráda.
1: Těch kluků tam bylo asi hodně.
0: A ona teďkon vydražila na konci srpna jméno, nebo dala do dražby vlastně, jak by se mohla jmenovat vlastně to dítě, Bonnie Blue, že jo? Mm-hmm. A dostala za to přepočtu, pojďme rovnou na koruny, 34,3 milionu korun. No, za to, že někdo bude moci pojmenovat.
1: No počkat, ale jak teď právě? Se pojďme pobavit o tom, kdo to vlastně tedy vyhrál, ano? V té to byla taková přímá aukce, přímý přenos to byl. No a přátelé, nebudete věřit, ale zvítězilo kasino.
0: Kasino.
1: Online kasino.
0: Online kasino. Mm. Tak jako, asi se nebude jmenovat online kasino, ne?
1: Ne. Bude se jmenovat ale potom kasino právě.
0: A víme, jak se jmenuje kasino?
1: Víme,
0: no. Není to třeba herna na růžku?
1: Ne, naštěstí ne.
0: V tabuli bude herna na růžku.
1: Ne, takhle ne, opravdu skutečně ne. Tuším, že se jmenuje nějak Bad Bolt.
0: Něco s Bedem tam je.
1: No, Bad Bolt, takže takhle se bude jmenovat její syn Bad Bolt. A tak jako Bad Bolt, bude to takový Bad Boy.
0: Tak jelikož je tam jako dvě Bčka, tak to bude asi BB. No, to by se
1: zkráceně. Zase
0: hodilo. Ježišmarja, no, můžete závidět, nezávidět, každopádně, no, koukněte na toho svého malého Pepana tam vedle a řeknete, no, ale furt je to lepší možná než Bad Bolt.
1: No.
0: A zadarmo.
1: No. Víc.
0: Šla bys do toho?
1: Ne, nikdy. Nikdy, proboha Ježíš.
0: A 34 mega, 34 mega.
1: A ty by si Eliho pojmenoval třeba, nevím.
0: No, to řekni.
1: Já nevím, třeba, třeba Lopata.
0: Lopata
1: hrdina.
0: To ne, to byl jeho praděda. Scared man's world.

0: tady Lunatic.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunatic 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
3: Na Ticketmaster a Ticketportal.
4: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia K.

je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer. Od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Pojďme se podívat do světa fotbalu, přátelé, protože tohle bude hodně zajímavý. Soňa o něj bude mít každopádně hned zájem. Protože my se podíváme tak na nejbohatšího fotbalistu světa.
2: Tak na co teda jsem podle tebe?
1: Dobře, tak
2: na starý, na fotbalisty nebo na rybáře?
1: Ty jsi podle mě na rybáře, ale když kopou fotbal a ještě mají za to nějaký koruny, tak by to taky vůbec nevadilo. Protože kdo je podle tebe nejbohatší fotbalista podle majetku na světě?
2: No, tak já bych
1: ne podle smlouvy, podle majetku.
2: No tak já bych typla buď Messi nebo Ronaldo nebo něco takového známého, no.
1: Logicky jdeš na to pěkně, je to tak. Samozřejmě drtivá většina si vybaví jména jako Lionel Messi, Cristiano Ronaldo nebo taky Beckham, který dneska taky samozřejmě je stálicí ikonou pro mnoho firem. Takže ty peníze taky má velký, ale ne. Prosím vás, úplně nejbohatším fotbalistou na světě podle jednoho magazínu, a už je to potvrzený, je Faik Bolkiah. Mm-hmm. Slyšel jsi někdy to jméno?
2: Ne.
1: Ani já ne. Tohle je brunejský fotbalista, který odkopal 6 reprezentačních zápasů. Dokonce ale byl v akademiích, jako je Chelsea a tak dále. A teď on ten majetek. On má majetek v přepočtu za 452 miliard korun.
2: Cože?
1: Je to tak.
2: No počkej, a kdo je
1: vidlí? Fotbalem si to nevykopal.
2: A máš na ní telefonní číslo?
1: Rozhodně nemám.
2: A kolik je mu let?
1: Ne, už bych tady no je mladý, jako pozor. Je označován skutečně za nejbohatšího fotbalistu světa, on totiž si to nevykopal fotbalem, ale je to synovec brunejského sultána a tudíž samozřejmě tam tať tečou prachy.
2: No.
1: Ale kope je fotbalista.
2: No
1: je.
2: Dobře, no tak ale promiň.
1: Co, jako Beckham už taky nevydělává fotbalem.
2: No, u tlustý holky se taky nepočítají prsta, no, to neplatí. To
1: no, a ty máš, jo?

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: 7 v 7, ano, i dnes při malém pátku, chcete-li čtvrtku 24. září, se házelo kostkou. A házelo se velmi, velmi slušně.
2: Jo, velmi jo. Zhurta, řekla bych. Hmm? Protože opravdu skutečně dnešní soutěž 7-7 svému majiteli vysoutěžila krásných 5 000 korun. Prostě Patrik si vzal k srdci tady naše rady, které jsme mu včera s Radkem udělili.
1: No, a nejenom naštěstí... rady, že jo, my jsme právě si řekli včera ještě před koncem vysílání, kdy jsme tady Patrika potkali, že by bylo dobrý mu dát deku a domluvit
2: ano,
1: mu.
2: Ano, ano, přesně
1: tak. Takže dostal deku a...
2: Jo, nemáte zač, posluchači.
1: Jo, takže Katka ano. Prostě díky tomu 5 000 korun. Zítra v 7 ráno, třetí volající dostane tuhle tu stejnou možnost prohodit na dálku kostkou naší věží a vysoutěžit si od 1 do 7 000 korun.
2: No a jak to teda dneska bylo?
3: 3, 2, 1. Na hrací kostce se objevila 5, vyhráváš 5 000!
1: Jo!
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, kamarádi, je tady zase dopravice po hodině. Koukneme na to, kde co, jak a proč a hlavně, kde to úplně nesviští.
2: No, nesviští to na mnoha místech naší krásné české země, protože samozřejmě bouráte, takže dávejte bacha na D1, to 194. kilometr, prosím vás, ve směru na Prahu tentokrát. Pak tady mám D35, 283,5 kilometr ve směru na Olomouc. No a bouralo se také třeba v Brně na Černovické.
1: No a taky dorazila zpráva od vás.
3: Tady řidič Franta u berounského OMV, jak se jede ze města na dálnici, tam se křižovatce, nehoda. Jsou tam hasiči, policajti a stojí celý sjezd. Cena, jestli nefunguje, že v tu chvíli, protože křižovatka je zablokovaná a stojíme všichni i na benzínce, který jsme chtěli natankovali a odjeli z benzínky, tak stojí kola na uši přes benzínku. Tak jo, všichni, kdo z toho můžete vyhnout, vyhněte se, čau.
1: Děkujeme, pevný nervy, pojďme se kouknout do Zlína, kde se bouralo, je to třída Tomášově Bati, no a v Praze čerstvá dopravní nehoda na jižní spojce, tady počítejte se zdržením.
2: Na šťastnou cestu.
1: Cože? Prosím.
2: No, že šťastnou cestu jsem chtěla říct,
1: Buffalo, víš? Bafala mapa samozřejmě.

0: Zítra bude oblačno až zataženo a ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Nejvyšší denní teploty napříč republikou očekáváme mezi 13 až 18 stupni Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Lékaři budou v následujících letech muset zvládnout další kroky digitalizace zdravotnictví. Od elektronických žádanek až po kompletní elektronickou dokumentaci. Její přínosy zástupci koalice soukromých lékařů rozhodně nespochybňují. Vadí jim ale, že stát podle nich přináší nové náklady na ambulance, zatímco peníze z evropských programů směřovaly především do nemocnic. Celkové náklady ambulantního sektoru přitom odhadují na zhruba 15 miliard korun. Soud v New Yorku v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. V roce 2024 soud původní odsouzení z roku 2020 zrušil a nařídil nový proces. 74letý Weinstein, který si už ve vězení odpikává trest za jiné případy znásilnění a sexuálního napadení, za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života. A teď zpátky domů.
2: Univerzita Karlova má v sousedství fakultní nemocnice Hradec Králové a fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany nový kampus. Podle rektora univerzity Jiřího Zimy patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Výstavba kampusu stála přes 7 miliard. Z Hradce Králové Lucie Sinková.
0: Sport. Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fotbalové asociace České republiky rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. Komise o tom informovala v komuniké. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
3: Blaničko, my děkujeme za slovo rádio, ty jsi zapomněl říct, že přesně za 3 měsíce budou Vánoce.
4: Je skvělý, tak jsi mi to zkazila. Děkuju.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: tak pojď, Ráďo, řekni si to. No, já jsem ti to překazila, takhle foupenru, viď?
1: Ne, bude v pořádku, ale...
0: Na začátku hodiny.
1: Je 24. září. Ano. Přátelé, přesně za 3 měsíce jsou tady Vánoce.
0: No je, děkujeme za informaci.
1: Štědrý den. A když jste si říkali, jo, že to už čtvrt roku dobrý. No, já bych zase úplně jako neradoval, protože přichází zpráva čerstva, pouho pouhých asi pár desítek minut a je oficiální. Přátelé, první sníh dorazil do České republiky. Na Sněžce sněží!
0: No neblázně.
1: Jibí! Je to tady.
0: No, jako
1: tak
0: jak
1: to je takový ten první, že jo, prostě
0: no,
1: ten jako nevydrží a tohle.
0: Jak v září, jako teď já nemám přezu to ještě.
1: No to je právě ono. Takže jako, kdybychom si chtěli kouknout na to od kdy, tak jenom připomínáme, že v České republice musíte mít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, takže časově ano. Ale pozor, to se mění, že pokud je ale na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza, nebo pokud lze tyto jevy vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat, tak spíš jde o to, abyste nebyli zaskočený třeba na konci, nebo v druhé polovině, v první polovině, nevíme, třeba taková Vysočina, ta je tím známá.
0: No právě.
1: Tam, když vlítneš, ty jo, krásný, ale občas je to tam úplně jako klouzavý.
0: Tak ty to tady domoderuj a já se jdu podívat rychle na nějaký pneumatiky.
1: Ty máš nový auto, viď?
0: No, právě. No. A jedinou pneumatiku, kterou máme kolem břicha, tak to je bezvadný.
1: No a když navlíkneš mě, tak to máš i do terénu.
0: No, vidíš to. Radek Hrdina a

0: hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: A že jich tady bude, přátelé, 21. listopadu. Ano, tak to je to číslo, který si musíte zapamatovat, napsat do diářů a hlavně přijít za námi do O2čka, protože tam na vás čeká opět další Millennium Explosion Radio Kiss. No a to znamená, že tam bude spoustu skvělých hvězd z milénia. Ku příkladu Puffendorf, Safri Duo, taky Ingrid, tu jsme vám tady včera hráli. No a co dál?
2: Sigala třeba.
1: Sigala,
2: to
1: ano.
2: To jsme odtajnili hned ano, pondělí. Ano, to kdo měl lupeny, tak získal jenom krásný bonus. Wow, ještě Sigala. No ale vy, co je nemáte, tak rozhodně můžete zamířit s náma do O2 Areny 21.11. Už se to tenčí, takže přece jenom bych určitě neotálel www.kiss.cz. Tam najdete proklik právě na jednu nebo druhou platformu, kde si můžete koupit lísky tak, jak jste zvyklí a být s náma 21. listopadu v O2 Areně. No a kromě těch zmiňovaných, a to není všechno, jim rozhodně budou sekundovat velmi zdárně, a to němečtí Groove Coverage.
1: Ano.
2: Já těším se. Opravdu se těším, protože ten line-up je neskutečně narvaný. A ještě zítra bych dával dobrý pozor už od rána, protože ranní trojka podle mě, nebo vlastně my to máme v odpoledním jumpu, si myslím.
1: Jo.
2: No my totiž ještě přece jenom jedno jméno do placu hodíme.
1: Fakt?
2: Jo.
1: No tak to...
2: Ty nevíš, veď?
1: To tě výjimečně budu zítra poslouchat.
2: Já vím.
1: Jo.
2: Já vím. Ale neřeknu. Nechám si to všechno teda, až ale... na zítra.
1: Jak chceš? Kiss.

běžte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Fanové tipy.
1: Píše se konec osmdesátek a my míříme na tenisový kurty za jedním trenérem, který má k mistrovství zatím asi tak daleko jako amatér k Wimbledonu. Do parády dostane nesmělýho kluka, na kterýho tlačí ambiciozní tatínek. A začíná zběsilá jízda plná raket, nervů, ambicí a pořádně tvrdých životních smečů. Tenisový maestro nabízí HBO Max. Pro KIS Katka Čepelíková.
0: KIS Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je...

jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, v rámci Kiss Active Weekendu, který nám bude startovat, že jo, byť je teda čtvrtek, tak samozřejmě dneska ještě ne, to je jasný, ale už vás budeme teď informovat, ne možná asi přímo zvát, ale Brno a okolí, možná snad drtivá většina bude vědět, nová brněnská multifunkční aréna se o tomto nadcházejícím víkendu představí veřejnosti. Celodenní program nabídne vystoupení známých interpretů, gastronomie, doprovodné aktivity i možnost nahlédnout přímo do prostor nové haly. Sám se na ní těším, Brno si ji zaslouží. Ne, že by tam ty nebyly nějak jako pěkný, jsem v nich taky jako hrával, ale přece jenom nová hala je nová hala, Brno si ji zaslouží. No a na prohlídky, bohužel, bylo nutné se objednat s předstihem a zájem byl značný, ale pro ty, kteří se do haly nedostanou, jsou připraveny venkovní videoprojekce a vůbec program i kolem haly. Takže možná takový tip na sobotu, na neděli, abyste se šli podívat ještě před tím, než to bude celé spuštěno oficiálně, jak to tam vypadá.
1: Ale ty jsi tam chtěl jet, ne? Tuším na nějaký ten zápas.
0: Děkuju za připomínku. Přátelé, rozhazujeme lísky. Já... Patrik Peltán a Lukáš Bláha, bychom se rádi jeli podívat na zápas, první hokejový zápas, doufám, že to říkám správně, HC Kometa Brno proti HC Sparta Praha v nové aréně a mělo by to být snad, doufám, 10. ledna dalšího roku, to znamená 27. Aha. Přátelé, když nám seženete lupeny, my si je samozřejmě rádi zaplatíme, to není problém, ale přece jenom jako místní třeba máte tu možnost větší. Takhle, když se vás vezmete do VIP, tak to
1: jste... Tak to jdu jako, s váma,
0: ne,
1: samozřejmě.
0: Ne, Soňu,
1: ne.
0: Ne,
1: já jo.
0: Dobře, bereme i Soňu, jo, bude nám nosit pití.
1: Ne.
0: Jo, takže to, přátelé, kdyby někdo z Brňáku a okolí věděl, tak my bychom se chtěli. Teď to bude VIP, ne?
1: No teď právě.
0: No, tak to je zadar, já to nebudeš platit.
1: No tak snad
0: jenom nosit.
1: No jak, co jsem asi...
0: Jo, jako. A teďko na mě mrkla a to já poznám, bude to nahoře bez. Takže přátelé, pojďte do toho, taková výzvička.
1: Já jsem mrkla, pač mi do oka spadla rasa, ty máňu jeden. Jump. Odpolední Jump.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetic a zažijte osobní setkání s kapelou.
1: No, kdo by to nechtěl? Ode dneška za týden, dáme a pánové.
2: Od zítřka za týden.
1: No tak od zítřka za týden,
2: to je
1: no,
2: jako
1: ty jsi detailista. Já mám dneska celý den pátek.
2: To je pravda, no. Má.
1: Takže od zítřka za týden bude velikánský koncert kapely Lunetic v našem O2 Univerzu. A samozřejmě, pokud byste se tam chtěli dostat a chtěli byste právě třeba přímo setkání s klukama, fotku s nima, pokecat, prostě nějaký ten podpis do památníčku a tak dále, tak máte teď jedinečnou příležitost.
2: Je to tak, protože když půjdete na web Rádia KIS www.kis.cz, to je úplně hrozně jednoduchý, najde si tam článek, který je hned v úvodu na tom rozkliku a vy vlastně budete rozhodovat o největším hitu skupiny Lunetic a právě když to učiníte, protože tam je hlasování u některých těch tracků, asi těch nejznámějších od kluků, od Lunetiků, no tak samozřejmě ta odměna může být i ta, že vy a váš doprovod se 2. října podíváte do O2 Univerzum nejenom na koncert, ale i právě budete mít setkání osobní a to s Lunetikama. Pozor, není to nikde, jakoby pade na pade, není to 100%, víte, jak to je, ale měl by se na podiu objevit i Martin Kocian. Na to já jsem teda hodně zvědavý.
1: No a prosím tě, ty mi řekni, jakou písničku, jaká za tebe je vlastně ta nej?
2: Já třeba, když jsou svatby nebo tohleto a přijde si někdo pro Lunetiky, tak drtivá většina, pokud chcou, ano, tak jsou to ať je hudba tvůj lék. Ale jinak jako třeba on taky zní dobře. No a máma je samozřejmě taky jako ten. Ale to už je na vás www.kis.cz. 3 z vás budou na koncertě od pátku zítra, teda za týden v O2 Univerzu se svým doprovodem. Teď v tuhletu chvíli na webu Rádia KIS. Tak držíme palce.
1: Pojďte hlasovat. KIS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A začneme na našich dálnicích D11, 105. skoro 106. kilometr ve směru na Jaroměř, tam se stala dopravní nehoda. Taktéž na D4, tentokrát na 21. a půl kilometru ve směru na Prahu. A pak bych tady měla mít ještě někde zprávu od jednoho z našich posluchačů, který psal, že se stala vážná dopravní nehoda, a to u Kytína v zúžení ve směru na Prahu. Takže opatrně, prosím, děkujeme za informaci.
2: Já tady mám jednu časovou dopravní nehodu a to je přímo v Opavě, je to Kasárenská ulice. My vám přejeme šťastnou cestu, ještě jedna hodina odpoledního jumpu na Kysu.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo a ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Nejvyšší denní teploty napříč republikou očekáváme mezi 13 až 18 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Deště z posledního měsíce doplnili v České republice na normální úroveň svrchní vrstvu půdy do 40 cm. V hlubší vrstvě do 1 metru je množství vody nadále minimální a vůbec se srážky zatím neprojevily na průtocích. Řada z nich zůstává pod hranicí sucha. Výjimkou jsou pouze severovýchodní Čechy. Vyplývá to z aktuálních informací, které dnes zveřejnili odborníci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Za téměř milion eur, skoro 25 milionů korun, se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot, která zemřela loni 28. prosince ve věku 91 let. Podle agentury AFP se cena vyšplhala na téměř 20násobek odhadované částky. Kupce našel každý z nabízených předmětů. A teď zpátky domů.
6: V Holicích na Pardubicku by měl vzniknout pomník věnovaný rodákům a čestným občanům města, kteří během druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Symbolicky bude připomínat jejich odvahu, hrdinství a oběť pro naši svobodu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Marek Jarolím už po 10 soutěžních zápasech skončil na lavičce polského celku Arka Gdyně. Až 12. tým druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to uvedl na klubovém webu. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
7: A budeme snapovat, protože to je další muzika tady u nás na KISu.
8: No a taky poslední hodinka před námi, tak s tou žijem, pojďte na to.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Víte, že? No dneska vás vezmeme na něco velmi zajímavého za rádiovou rodinou, viď? Takže kam nás to vezmeš, rádio, přesně? Co ještě nevíme o tvé rodině?
1: Mezi hobity.
0: Ano.
1: Legenda britského divadla a filmu Ian McKellen. Tak tohle ti asi možná nic neřekne, pokud nejsi jako úplný fanoušek.
0: Nejsem, ne, nevdám se do vaší rodiny hobitu.
1: Ne, tohle, ale ten by věkem tobě pasoval. To je totiž herec legendární, který hraje Gandalfa Šedého.
0: Aha.
1: A to ve všech těch filmech. No a on v minulém týdnu po 12 letech opět a přiznal a vlastně potvrdil, že zase oblékne hábit Gandalfa Šedého. Je mu dneska 87, tomuhle herci slavnému, a ve filmu Pán prstenů s podtitulem Hon na Gluma, ano, přiznal, že si nedokáže představit, že by Gandalfa do jeho smrti hrál někdo jiný, a tudíž se této role zhostí i v dalším volně pokračujícím, navazujícím lehce filmu. Ty jo, 87,
0: no,
1: pěkný.
0: Ano, ale nerozumím tomu, jako, čím byste ke mně hodil tedy.
1: Věkem.
0: Máš pocit, jako, že jsem měla někdy takhle starší muže? Jako?
1: Ježišmarja,
0: a ten minulé. Asi po 77 let?
1: A ten minulé.
0: Co, jako jakej?
1: No, ten říkal, že se plavil na Titaniku a že dokonce viděl toho T-Rexe naživo. No.
0: Ach, jo,
1: přátelé, aspoň některé věci, co se týče hobita, nám zůstávají. Aspoň Gandalf. No.
0: Aspoň ten.
1: Tak.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6 na Rádiu Kiss. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here.

0: kiss.cz a odpovězte správně na otázku, co patří mezi největší lákadla egyptského letoviska Marsa Alam. No a pakliže odpovíte samozřejmě správně a napíšete k tomu svoje jméno a také telefonní číslo, tak my potom v pátek, nebo ne my, ale tedy kolega Radek s kolegyní Magdou vyhlásí vaše jméno, 3 poslední číslice vašeho telefonního čísla a vy se musíte za jednu písničku, která bude hrát právě v tu chvíli danou, dovolat sem do rádia na 210-323-323.
1: Pokud to někdo nestihne, už i to jsme několikrát zažili, přátelé, v této soutěži, tak my budeme samozřejmě vybírat toho dalšího nebo posluchače, posluchačku, ale jak říkáme, vždycky už teď budeme apelovat. Pokud jste, nebo si myslíte, že jste správně odpověděli a myslíte si, že jste ve finále, tak si to zařiďte tak, že po 15. hodině skutečně budete na telefonu, jedna věc, a druhá věc, hlavně budete poslouchat vysílání Radia Kiss, protože to jméno může zaznít. Opravdu, měli jsme tady jednou, dvakrát, třikrát, že nám ten dotyčná zpátky nezavolali a je to zbytečný.
0: To by byla škoda, takováhle krásná dovča pro 2 all inclusive Egypt, nádherný hotel, wow.
1: Ještě máte necelý jeden den a to je jedno kdy, třeba ve 2 ráno nebo právě teď v tuhle tu chvíli www.kiss.cz, pojďte se zapojit o tenhle ten úžasný zájezd s Blue Stylem. Držíme palce!
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Kiss. Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A nyní vás vezmeme za sportem, který máme s Ráďou nejraději, tedy aspoň tady takhle mezi sebou, a je to box samozřejmě.
2: To my se tady mlátíme dost často, že jo?
1: Knockout ti dám hned, jak to dopovíš.
2: A jenom v trenýrkách, samozřejmě, tak jak je u boxerů, samozřejmě je příhodné. Ano, jo? No ale jiný druh fightu, ten samozřejmě profesionální, je konečně jasno dlouho očekávaný šlágr elitních britských boxerů Tysona Furyho a Anthony Joshua se uskuteční 11. prosince v Cardiffu na stadionu, kde vlastně to bude dějiště souboje, no a bude to odvysílávat streamovací platforma Netflix, což poslední dobou je velmi populární, že to jde přes tyhle si platformy, takže nemusíte skánět lupeny, ale budete muset být tady
1: online,
2: online jakoby nějak přihlášení, to už si potom jako dohledáte, jaký budou podmínky, ale Tyson Fury, teda musím říct, že tady fotografie dost zhubnou, takže asi je vidět, že maká.
1: Já myslím, že ho přeperu i já teď, jako tím,
2: no je, to, je jiný prostě, úplně s proměnutím v ksichtě, je zhubnul a všechno, tak je vidět, že tak jako to byl takový chlapejk, který byl úplně zavalitej, tak je to teďkon takovej nezvyklý hubeňour.
1: No jo, no, nedá se nic dělat, to
2: 11. prosince před Vánocema to takhle pěkně vypukne.
1: Třeba nemá na jídlo, veď, chudá.
2: Tenhle má asi na jídlo, ale tam jde asi o něco jiného.
0: Boxer, kam jdeš? Bránky Body Jump na Kissu.

0: baví, baby.
1: Za malou chvíli je tady Vojta Sklenář a Juboxy, můžete se těšit, zatím si to tak nějak pěkně sesumírujte v hlavě, co byste si nechali třeba zahrát v práci, doma nebo tam, kde zrovna jste. A já bych rád poděkoval Soně, protože tady se mnou byla celý týden,
2: ano.
1: Vlastně od minulého pátku,
2: je to tak to beru. Podepsalo se to na mě, je to znát.
1: I já zase beru neurol po dlouhé době, ale...
2: Ale každopádně můžete se na nás těšit, protože my společně ještě nekončíme, ale v sobotu se na vás budeme těšit nejenom tedy na poslech, ale především teda i na dohled, řekla bych, protože v Žernosekách budeme moderovat od božího rána velkožernosecké, takhle, tak.
1: Vinobraní, velké Žernoseky na Litoměřicku, přátelé, už tuhle sobotu o 10 hodin. A jedeme opravdu až do noci, protože my to tam nejenom budeme odšpuntovávat spolu se Soňou, ale i celý zavírat, protože Soňa to tam zase rozehraje a bude digina jak loni.
2: No,
1: takže se máte na co těšit, tak přijďte za náma, Žernoseky a hlavně to tam bude jako velký. Tak se na vás těšíme zítra, velké finále soutěže o Egypt, ale to už bude s Magdou, která už je v České republice, vrátila se z dovolené a zítra tady na Kisu Magda Radek.
2: No tak jo, přátelé, mějte se krásně a přeju krásný víkend a na některé z vás se samozřejmě budeme těšit v sobotu, jak jsme říkali. Rádio, ty si to užij, pozdravuj Magdičku, no a zase někdy na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji ti, mějte se moc hezky a za chvilku už Vojta Sklenář. Ahoj.

Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice, začneme na D4, která zůstává stále uzavřená ve směru na Prahu, a to na 21. kilometru, no a se zdržením počítejte od kilometru 27. Zdržíte se taky na D5 před příjezdem do Prahy od kilometru 8. Pokud dál budete pokračovat po okruhu na D1, tak zdržení mezi 24. až 19. kilometrem. No a teď už z hůru na D1, pokud máte namířeno na Brno, tak mezi 178. až 196. kilometrem zdržení, no a zdržení menší taky na D2, a to konkrétně před příjezdem do Brna.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo a ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Nejvyšší denní teploty napříč republikou očekáváme mezi 13 až 18 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Lidem od 80 let věku se zřejmě jejich důchody budou zvyšovat v 5letých intervalech o 500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela, kterou dnes sněmovna v prvním kole podpořila. Předlohou, která má rovněž zvednout penzi pracujícím důchodcům, se nyní bude zabývat sněmovní sociální výbor. Dostal na to měsíc místo obvyklých dvou, aby novela mohla být aplikována od příštího roku. Federální soudce nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům CNN, MC Now a Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Reportéři ale dnes navzdory soudnímu příkazu do Bílého domu vpuštěni nebyli. A teď zpátky domů.
2: V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se sportovními svazy. Pokud ale nezíská podporu státu, areál vznikne bez haly. Dodejme, že o její výstavbě se v Česku mluví několik let. Z Českých Budějovic Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodě hlídek. Trať v Itálii sjeli čistě a ztratili 58 setin sekundy na vítězné Francouze. Postarali se tak o první českou medaili na tomto šampionátu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
3: A to znamená, že 6 večer, s vámi už je Vojta Sklenář, tak vám všem krásný čtvrtek, no a jdeme to odstartovat 4 hodiny podle vás.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia KIS.
4: Be happy. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Sia, taky Sean Paul a taky Radio Kiss, kde vám hrajeme na přání od teď až do 10. hodiny večerní. Takže vám všem samozřejmě krásný večer. 24. září dneska, tak možná, že ráno nebo až jste zjistili, že 24. možná to ve vás něco evokovalo. No nic, od toho půjdeme dál, to nebudeme nějak rozebírat, ale prozradím, co můžete udělat pro to, abychom vám na Kissu pustili nějakou muziku. Tak buď volejte naše studio číslo 210 323323, no a nebo aplikace Rádia Kiss je ta druhá možnost, podle mě taková jako nejlepší, nejrychlejší. Pokud chcete zahrát, tak musíte nahrát hlasovku. A Karel ji nahrál, tak s ním začneme.
1: Nazdar Vojto, zdravím všechny posluchače. Chtěl bych něco zahrát od Avicího, prosím tě, pro mého tchána, ten má dneska 40 let, krásný jubileum a jdeme kalit. Mějte se.
0: No tak zahrajeme, samozřejmě 40 je krásný věk, kulatý, že jo, tak je potřeba to oslavit. Tak hezkou oslavu s tchánem a s Avicím teď taky.

0: 210 323 323, to je to správné telefonní číslo, které máte vytáčet, pakliže byste chtěli slyšet nějakou muziku. A tohle číslo vytočila Jana a dovolala se, tak já tě vítám v našem vysílání. Jani, hezký večer
1: ahoj,
0: přeju.
1: Ahoj, hezký večer taky.
0: A tvůj večer jak pak vypadá, kromě toho, že někde tam jako kys hraje?
1: Já teďka pohoduju doma u kafe a u zeleného čaje s medem a nechala jsem si něco zahrát a pro všechny, kdo mě znají.
0: Prosím tě, a to mi prozrať, jako ty máš udělaný čaj a vedle toho ještě kafe.
1: No.
0: Fakt jo.
1: No.
0: A to jako střídá, že se napiješ jednou kafe, pak čaj.
1: No, nejdřív vypiju kafe a u toho popijím čaj a pak to kafe vypiju a dopijím večer čaj.
0: Fakt jo, tyjo. Tak no. to seš první člověk snad, o kterém slyším, že to takhle jako dohromady
1: to je dál. Příprava na ty dlouhý zimní večery.
0: Jo, takhle, no tak jo, tak třeba s někoho i inspirovala.
1: Třeba.
0: Tak Gigi je připraven, měj se hezky, no a zase někdy, ahoj.
1: Tak jo, dobrý, měj se taky, děkuju, ahoj.
0: Taky můžete zavolat sem k nám, ať už pijete kafe nebo čaj, nebo jenom kafe, nebo jenom čaj, nebo vodu, nebo limču, nebo něco jiného. No zkrátka, ať už děláte cokoliv, my vám hrajeme do 10. večerní, tady u nás na Kisu, a tohle je Gigi.

0: Čtvrtek večer, my vám hrajeme na přání mezi 18. a 22. No a zítra bude pátek a to znamená, že čas mezi 18. a 22. bude vyhrazen songům z nového tisíciletí, jak se říká, od roku 2000 nahoru. Best of Millennium s Martinem Hovorkou i zítra v pátek 25. A Martin vám pustí třeba tuhle pecku. Enrique Iglesias společně s Pitbullem. A mimochodem, touhle písničkou startoval svůj koncert, když byl naposledy u nás v Česku. Zítra večer taky Scotty. A nebo Kaskáda. A to není všechno, spousta muziky z nového... A to není všechno, spousta muziky z nového tisíciletí. Best of Millennium na Kissu zítra mezi 18. a 22.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: že je čtvrtek večer, myslím si, že taky spousta z vás už se nemůžete dočkat, až nám začne víkend. Tak za námi Song The Weekend a před námi je další song, který vybírá Samuel.
1: Čau Vojto, zdravím všetkých, kteří počúvajú Rádio Kiss, aj všetkých na cestách, v práci. Ja by som ťa poprosil zahrať pesničku Alex C. Dubiso, aby sme to tu trošku rozpumpovali.
0: No tak jdem to rozpumpovat a co dáme za chvilku? Taky můžete poslat hlasovku a nebo zavolat sem k nám na 210 323 323.

0: Mr. Prezident za námi a pokračuje Jukebox s někým na telefonu 210 323 323, tak kdo pak tam?
1: Tady Eva u telefonu.
0: Ahoj, Evo.
1: Ahoj, tak já jsem se zase dovolila v šoku na poprvý, dobře, to je dobrý, jo, to je fajn.
0: Ty jsi se zase dovolala v šoku na poprvý.
1: Jo, protože se mi to stalo asi před nějakou krátkou dobou, nevím, třeba půl rokem, kdy jsem měla radost, že tak počkej, jo, půl roku se dám odmaturovala, říkám, zkusím to. Tak teď nematuruje dcera, mám jen tak radost a zkusím zavolat a děje se to, takže to je moc prýma.
0: Takže když jsi volala naposledy, tak dcerka měla po matuře, jo?
1: Jo.
0: No vidíš,
1: no, po matuře.
0: No vidá. Takže už někam jako dál jí čeká.
1: Ale na výšku, jo.
0: Takže ještě si užívá prázdnin vlastně, poslední, nebo posledních, ne.
1: Jo, vlastně jo.
0: No tak jo, tak co zahrajeme?
1: Dijk.
0: Paul van Dijk.
1: Jo.
0: Tak jo, vyberu, tak Evi, komu?
1: Hele, bude to pro moji rodinu, pro děti moje. Já mám 3 děti a protože jsou fakt skvělí, tak jsem ráda, že mám, když to řeknu takhle, trochu sentiment, ale bude to pro moje děti, pro Elišku, pro Vendu a pro Alexa.
0: Tak jo, tak to hraju a měj se krásně, no a zase ale třeba taky. Za půl roku, jo.
1: Čau.
0: Ahoj.

0: Fun. S Kisem za volantem po celé republice.
1: 19. hodina se blíží, tak omrkneme, jak to vypadá na silnicích. D4 stále zůstává uzavřená ve směru na Prahu, a to na 21. kilometru. Zdržíte se na D5 před příjezdem do Prahy od kilometru 8. Zdržení je i na D1, na Brno mezi 180. až 189. a potom ještě mezi 192. a 196. No a jak jsem mluvil o zdržení na D5 před Prahou, tak pokud byste pak pokračovali dál na Pražském okruhu ve směru na D1, tak tam se zdržíte na 16. kilometr. Tak vám všem, co nás aktuálně ladíte na cestách, přejeme, ať dorazíte v pořádku.

0: Jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se stotunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: 7 večer právě teď, já jsem Vojta Sklenář, přeju vám všem hezký čtvrtek a udělám radost spoustě z vás, co chtěli skudříky, tak je hraju teď.
5: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Makeba za námi a my pokračujeme dál v Juboxu ve čtvrtek večer. Plním vaše přání hudební a tohle je přání Léni.
1: Ahojky, zahraj mi prosím něco od Safriduo pro všechny, pro lepší náladu. Mějte se krásně, čau, Léňa.
0: Safriduo dáme, vybral jsem song Fallin High, takový míň známý, ale prostě jsou tam ty bubínky, je to Safriduo, je to jasný. Taky mám zahrát pro své děti, které moc miluju, a vnoučátka, a pro manžela do Petrohradu, a to je vzkaz od Heleny. A teď už Safriduo, jdem na ně.

0: čo, viď?
1: Určitě, určitě.
0: No a co bys chtěla za hudební dárek od nás?
1: No, manžel má rád Boniem.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak mu to pustíme a ještě jednou všechno nej a já jsem koukal, že dneska 24. září spousta i známých men slaví, tak seš v takový jako dobrý společnosti, bych řekl, Irčo.
1: No, ono už to trošku zná, když už člověk má na krku 55, tak ono to jde trošku rychlej.
0: To se neříká přece, to se neříká, to se neříká.
1: To je jedno. Je to jenom věk,
0: ano,
1: každý prostě
0: přesně,
1: se cítí na tolik, na
0: přesně tak. Tak muzika je tu, měj se hezky a ahoj.
1: Děkuju moc, to je poprvý za celou dobu, co se mi opravdu povedlo zavolat.
0: No a ještě na narosky, to je nádhera. Tak jo. Tak zas někdy, dřív než budeš slavit, jo?
1: Určitě, tak určitě. Jo.
0: Ahoj.
1: Tak se tam mějte krásně a jste super.
0: Děkujem, čau.
1: Ahoj.
2: Kiss, Kiss. Radio Kiss. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: dovolenou. Jeden z vás to 100% bude.
1: Odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do 4

Utečte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Jukebox na Kissu je tady a kdo pak by rád píseň teď?
1: Ahoj, prosím, pustíte nám písničku od Holek Party. Jsme právě v Chorvatsku a užíváme si to tady.
0: Tak to byla taková skupinová spolupráce na namluvení hlasovky. Tak zdravíme do Chorvatska, užívejte Dovču a užívejte Holky. Holky a Mark Voss a Party 2026. Tohle je Jukebox Rádia Kiss. Hezký večer.

0: Shape a Nakisu Jukebox, který nám pokračuje i teď, když máme 7:45, tak stále hezký večer všem, díky moc, že posloucháte a stále si můžete nechat zahrát muziku. Třeba na našem telefonu, jdeme na něj teď, kdo tam?
1: Ahoj, Milda, tady u telefonu.
0: Čau, Mildo.
1: Prosím tě, moc tě zdravím, chtěl bych zahrát 24/7 Is It Love, nebo kdyby bylo možný, tak ještě třeba od YouTube, něco od YouTube.
0: Tak vyber si 24/7 nebo YouTube.
1: Spíš 24/7.
0: No tak, tak je dáme. A kam poletí?
1: Ale poletí do Žďáran, ne tu jí.
0: Komplet tam všem.
1: No všem, tadyhle je v hospůdce, sedíme.
0: Takže voláš z hospůdky zrovna, jo?
1: No jo.
0: No tak na zdraví, ale... Mildo, na zdravíčko.
1: Tak jo, díky
0: mi. Čau.
1: Čau a díky mi. Is it

0: Blížíme se k 8 hodině večerní, s vámi na Kisu je Vojta Sklenář a jdeme si dát další jukeboxovou hodinu dnešního večera.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Ale to už je sice pryč, o víkendu nás ale má čekat babí léto, no tak doufejme, že to vyjde. Každopádně letní songy, ty si můžeme hrát pořád, song Summer's Back, Alok a taky Jess Glynn za námi a my pokračujeme dál v muzice, kterou vybíráte vy. Jukebox otevřel svoji další 60-minutovku dnešního večera, no a jak si o song sem k nám dát vědět, jak si přát muziku, buď přes náš telefon 210-323-323, anebo aplikace Rádia Kiss. Tam posíláte vaše hlasovky.
1: Ahoj, tady Mrazíci. A my bychom si přáli písničku...
2: Mia mole a Splash Macchiato.
1: Tak děkujem. A je to pro všechny kysáky.
0: Tak zdravíme Mrazíky, zdravíme i vás všechny, kteří posloucháte. No a pojďme si dát kávičku takhle večerní.

0: Kiss.
1: Další, kdo v Juboxu dneska večer vybírá muziku, je Tomáš, protože se dovolal sem k nám. Tome, dobrý večer přeju.
2: Krásný večer.
1: A jak vypadá tvůj večer? Co děláš?
2: Můj večer vypadá tak, že piju zázvorový čaj s medem, kurýruju se z toho bláznivého počasí, co teď všude lítá nahoru a dolů, takže mě chytil nějaký moribundus a sedl mi to na průdušky, tak se snažím z toho nějak dostat.
1: Jo, musím se ti přiznat, že jak se ochladilo, tak já už jsem si taky říkal, tak co, kdy se ozve nějaká tahle jako první viróza, no, tak vidíš, u tebe už se ozvala, tak ale, hele, ty to budeš mít za chvilku vykurírovaný, jo, a pak budou zase postupně další to dostávat.
2: Přesně tak.
1: Tak Tome, ať kurýruješ dobře a vybral jsi na kurírování teda jako petelici neskutečnou song Machina Time, chceš to ještě někomu?
2: Tak všem kytákům to poslouchají a samozřejmě Bassleakerovi, protože ten je jako první a za toho proklínám, protože když ji poslouchám třeba 20krát za sebou, tak už si říkám, že zí vůbec pouštěl.
1: Takže za to může on, za to může on.
2: Může za to vlastně dát.
1: No a Tome, dáš si teda volume doprava teďkon?
2: Ne, bez toho to nepůjde.
1: A kdo nepaří s náma, paří
2: ne,
1: proti
2: bez
1: nám.
2: Bez toho to nepůjde.
1: Čau, čau, ahoj.
2: Mějte krásně, ahoj. Radio Kiss.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Ještě na to máte 3 hodiny a 38 minut, protože teď je 20:22. Takže tento čas, jinými slovy do dnešní půlnoci, u nás na webu pořád ještě můžete hlasovat, pokud jste tak neučinili. A díky vašim hlasům my pak samozřejmě přijdeme na to, jaký že ten hit skupiny Lunatic je podle vás, posluchačů Rádia Kiss, úplně ten nej. No a tím, že zahlasujete, tak hlavně taky mějte uši nastražené zítra ráno, protože právě zítra ze všech hlasujících my vybereme hned 3 výherce a každý z těch výherců společně ještě s jedním svým doprovodem nejenom, že vyrazí na koncert Lunatiků, který bude 2. října v O2 Univerzum, ale hlavně s Lunatikama se osobně setkáte. Takže pokud jste ještě nehlasovali, zahlasujte, no a zítra ráno pozorně poslouchejte.
0: Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Ladíte Kiss a taky Jukebox a tohle už je další muzika, kterou vybral Tomáš.
1: Ahoj, Radio Kiss, jsi Tomáš. Zdarej písničku od Pet Boys. Co Davida je? Je to pro všichni ze Zavřeha na Moravě. A tam je pro tebe Vojto. Ahoj, Tomáš.
0: Tome, děkuju, tak zdravíme Zábřeh. Tady už jsou Pet Boys a Honzík chce taky zahrát pro jeho lásku a nejlepší ženu na světě. Taky pro něj.

0: Skvízer za námi a Jukebox nám pokračuje dál. Krásný večer, stále ve čtvrtek. A kam budeme hrát a co budeme hrát, hlavně Mára řekne.
1: Oj, Vojto, bylo by možný zahrát Rayton Meteorite od Antares. Bude to pro tebe do studia, pro všichni, co poslouchají, a pohrový čtvrtek. Díky, Mára.
0: Máro, je to připravený, ještě někam to ale poletí?
2: Mýmu tačkovi, který teď právě jde do práce, a mýmu bráchovi, který teď tady sedí doma u televize a posloucháme Radio Kiss. A dneska mají svátek a přeju všem Jaromírům všechno nejlepší k svátku. Tak ahoj.
0: Tak to byla Terka, tak taky zdravíme samozřejmě tyhle jmenované dva Jaromíry, ale i všechny ostatní, co teďkon ladí Kiss a poslouchají Jukebox. A pozor na ty sirky, jo, Jaromírové.
3: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radia Kiss.

0: 21.00 je aktuální čas, ještě máte hodinu na to nechat si něco zahrát. Jukebox pokračuje, teď Bomb Funk MCs.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Rádia Kiss.
1: Dosplně další přání někomu na telefonu. Hezký večer, kdo pak tam?
2: Ahoj, tady Petra.
1: Ahoj Petro.
2: Můžu nechat zahrát na přání?
1: A co?
2: Něco se saxofonem.
1: Něco se saxofonem.
2: Pro Jaromíra ke svátku, pro mýho manžela.
1: Má rád saxofony, jo? A hraje na něj třeba taky? Nebo to ne?
2: Zkouší, začíná se jakože učit. Na starý kolena se začíná učit
1: no,
2: na
1: vidíš
2: saxofon.
1: Vidíš to. No tak samozřejmě přeju mu, ať mu to jde co nejlépe.
2: Ano.
1: A nějakou teda ze ságem mu tam dám a s tím, že mu asi přeješ teda všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší a že ho strašně moc miluju.
1: Tak já hraju muziku.
2: Poslouchá Kiss,
1: super.
2: Dělá dveře, zatepluje na zimu a bude rád, když něco hezkýho uslyší.
1: Tak mu to posílám a měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju moc, taky se mě tak krásně na tom Kissu. Ahoj, papá, dobrou. Radio Kiss.

0: Moving to the Sun na rádiu Kiss, song, který včera skončil na 7. místě v naší Kiss parádě, což si říkám, že tahle muzika by klidně mohla být výše. Co vy na to? Souhlasíte? Tak pokud ano, není nic jednoduššího, než jít k nám na web kiss.cz a zahlasovat. Třeba příští týden to bude lepší umístění. Každopádně, teď nám pokračuje Jukebox, vy stále vybíráte, já stále hraju a tohle je Míra.
1: Ahoj Vojto, prosím, zore mi tam rybičky 48, léto 2 pro všechny kisáky, hlavně tobě do studie a čauky, Míra z Olmuce.
0: Tak Míro, je dobrý, že jsi tam zmínil tu dvojku, že jsi zmínil to pořadové číslo 2. Ano, rybičky mají 2 léta, což je super, že jo? Tak tady je ta dvojka. Tak oficiálně léto nám skončilo, ale slibují nám léto babí o víkendu. No tak snad to vyjde.

0: Na Kissu DJ Bobo, there is a party a myslím si, že určitě nějakou party udělá někdo z vás, kdo zítra vyhraje dovolenou a ještě pořád můžete soutěžit.
1: Odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do 4.

0: do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
1: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Boombox Rádia Kiss.
1: Pokračujeme v muzice podle vás. Filip teď na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty jsi mě zaukoloval, abych ti pustil nějakýho Tiesta, takže já ti nějakýho pustím, to je jasný. Co to bude konkrétně, nech se překvapit, ale ty prozraď, kam ho zahrajeme.
2: Zahraju to pro tebe.
1: Děkuju.
2: Do rádia, všem moderátorům a všem známým přátelům, i pro můj přítelkyni Káťu, že na ní myslím, je to moje životní láska a že ji strašně moc miluji a všem prostě kysákům a kysačkám.
1: Tak já doufám, že Káťa poslouchá.
2: A taková teďka je taky, já asi půjčný rádiu, ale my si nám měla někam to takhle zahrát, jako napřání, kde si
1: jasný,
2: poslouchat
1: jasný.
2: I takhle známý.
1: Tak jo, tak posílám ty jest a měj se, ahoj.
2: Taky se měj.

0: lehce jsme se vyklidnili společně s Labuš na rádiu Kiss. No a my míříme do čeho? My míříme do cíle. Do finiše čtvrtečního večerního juboxu, protože 22. večerní pomalu už se na nás chystá. Po 22. hodině už vy se můžete těšit na to nejlepší z dnešního dne. Budeme tedy rekapitulovat. No ale teď dáme tedy poslední juboxový song. Co to bude?
1: Čau, kysáci, tady Renato. Chtěl bych poděkovat všem, co mě přišli podpořit včera do Hard Rock Cafe a zahrát jim Erotic. Miluju vás, jenom pozitivní energii, opatrujte se. Díky. Hey.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Večerní jukebox je za námi a než bude jukebox noční, a to od půlnoci, pod taktovkou Lukáše Bláhy, tak si dáme malé opakování dnešního dne. Takže co zaznělo ve čtvrtek 24. září u nás na Kissu? Tahle hodina bude patřit ranní trojce, která s vámi vždy od 6 vstává. No ale dneska ten začátek byl hodně zajímavý.
2: Tak tady to nejspíš vypadá, že z ranní trojky někdo zaspal.
3: Špatně jsme ho nařídili. Místo na 6 jsme ho nařídili na 6:30.
4: Bože, nedovede nařídit ani budík.
5: Míšo, Patriku, kde jste? Neříkejte mně, že se sakra zase něco stalo špatného. Proč je tam takový ticho? To není normální tady toto.
6: No tak co je?
7: Kubo, hajnej, Anče, vstáváme a rychle.
8: Ranní trojko, prosím, vstávejte.
9: Jsem už unavený, tak jdu lidi domů.
10: 5 minutes later.
11: Člověk vás měsíc neslyší, teď si vás konečně pustí a vy tam nejste.

0: žít z práce! Pojďte dělat něco! Já se chci bavit a chci poslouchat a potřebuju energii! Rychle, honem, nástup!
1: Zpátky, buraní! Jsem policista! Když mluvím, vy nechlete! A teď sakra hněte zadkem za tu čáru, nebo se vážně naštvu a žádný odmlouvání!
2: 5 minutes later.
3: Vy děláte srandu, jako... Teď si říkám, konečně je zprávy, konečně nějaké slovo. A jako, co to je?
4: Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.
5: To je dobré. Oni mají i znělku, kurňa, na telefonu. Dobrý deň. Haló, haló. Tak já by som chcel povedať dačo, hej. Ako sa máte? Je tam takto? Haló, haló. Dvihne to len takto? Je také čudné, keď mi nikto neodpovedá. Ja si to odvysielam dneska sám. Čo vy na to? No, to je lepšie, pekne. No, to už hrá. Tak, a všetci, hore.

0: si, že je malý pjatoček, tak jsme to pustili, víš? My tu dál jako nejsme, jo?
1: Dobré. No priatelia, malý pjatoček, jo, ale takto, pozor. Toto vychytal, hej, pondelok je štátny sviatok však. No, tak toto vychytal a zajtra si zobere voľno, tak má 4 dní voľno. Takže má takto pjatoček, tak...

0: písnička.
1: Jo. Priatelia, tak, pesniček, teda rozhovorov už bylo dost a je tu, teraz si pustíme takú perfektnú vypalovačku, Kygo a neviem čo ďalej.
2: To je borec! To je borec! Čauko, kakao,
1: no dobré ránko, no. Yeah. No to viete, že som nemohol odolať tejto výzve zavolať.
2: Čau, Juraj.
3: Ahoj.
1: Čauko, čauko, čo ste žurovali včera? Boli pusike dosť, čo?
3: A boli pusike dosť, boli a boli pekné.
1: Boli? Pekné boli, hej?
3: Pekné dobre, boli, dobre, pekne, ja som pekne tancovali.
1: Neboj sa, čo riadka je. Hej, ja som videl, že ty tak tiež žurovala tam. Skoro aj cez tú lavičku si tam preskočila za ním. Ja som to videl, neboj.
2: No, aby jsme ti to vysvětlili, Juraj a všem, my jsme tady celou dobu, my jsme tady od 17:30, ale nějak nás jako napadlo, že pustíme chrápání do openéru, který byl hned po zprávách a najednou jsme si řekli, ale co kdyby jsme nemluvili a pouštěli jenom různý zvuky a najednou jste se začali ozývat vy, tak jsme pouštěli vás.
1: A to bylo úplně super, skvělé, normálně ty zufalé hlasy.
2: Jo. Nám jich bylo líto, někteří nás ani neuslyší, protože nás poslouchají třeba jenom do 6:30, jo, a pak už jdou do práce, ale nám to přišlo hrozně vtipný a říkali jsme tady, hele, přijde to vtipný jenom nám, nebo...
1: Ne, bylo to úplně skvěle, bombastické, perfektné, normálně jsme se s kolegou, teda jsme došli do Olomouce na stavbu a
2: Juraj, rezali jsme se. Ty jsi to zabil, jako zvednout jenom telefon a ty si sám, nikdo ti nic neřek a ty si sám začneš povídat a vec vstup.
4: Nejvíc bylo, oni mi tam hrají i melodiu.
3: Jo, to je dobrý, oni mají i znělku.
2: Oni mají i znělku. A pak jsi to takhle rozjel, ty jsi ďábel teda.
1: Jo, jenom jsem zabudol to Kygo, no tam.
2: Jo, tam už jsme se neudrželi, nebo co to tady je.
3: Kygo a nevím kdo.
1: No to, ježiš, já tě anglické, americko, česko. Názvy vůbec si nezapamětám.
2: Teď to je v pohodě. Tohle mám nahraný, to si nechám na důchod, to si budu použít, ty jo. Jaký blbosti tady na Kisu vůbec zazněly, ale jak to s námi Juraj a Kysáci hrajou, to jo. Je skvělé.
4: Tohle nikde neuslyšíš.
3: Ne.
2: Tohle ne, ty jo.
1: To fakt ne, to opravdu může být iba u vás.
2: Děkujem a smekáme moderátorský klobouk.
4: Měj se!
1: Ahoj! Měj se, majte krásný čtvrtoček a svátek má Jaromír.
2: Jo, děkujem.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
1: Od 90. let.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute...

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: Kiss. Ty čověče, 6:49 a mně přijde, jako bych začal vysílat. Já se stihl nasnídat, vypít si čaj, ježiš, to bylo dobrý ráno.
2: 6:49, já jsem se ani nestihla rozmluvit.
1: Tady se děly věci.
3: Ale ne!
1: Ale jo!
3: Ale ne!
1: Ale jo!
3: Ale ne! Mě utekla nějaká důležitá chvilka od 6 do 6:30. Ale ne!
1: No Radu, no jak ti to vysvětlit, no, co se tady dělo? Jsi, hele, Martin?
4: Vy tam dneska opravdu spíte, nebo co tam dneska vyvádíte? Pojďte nás pobavit, čekáme na vás. Haló, probuďte se.
1: Jo, no, tak jsme to nechali na vás chvilku.
5: Za to, že já kvůli vám stávám, abych vás poslouchal, tak vám pošlu fakturu na 30 minut spánku.
1: No, dobře. Jak jsme skoro půl hodiny vůbec nemluvili, tak mě baví, že nám to někteří posluchači vracejí úplně stejně. Toto je hlasovka od Tomáše. Který neříká vůbec nic.
6: Ještě tam čekám to zatroubení někde.
1: Takže už jsme zpátky a je pravdou, že tady máme jednu urgentní hlasovku, kterou máme pustit, je přímo od našeho šéfa.
6: Ne.
7: Jo. Anděl, Dinhová, Peltan, nástup do kancelárie, přijďte si pre výpověď.
2: Já tam radši nejdu.
1: My máme šéfa Slováka, jo?
2: Možno.
1: Martine! Už pravdou je, že jeden Slovák nám šéfuje.
6: Jo.
2: Hej.
1: Premiér ne.
6: Ještě.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Tady na Rádiu Kiss se snažíme plnit přání našim posluchačům. Vidíte, jak jsem zdůraznil to slovo snažíme, protože ne vždy to dokážeme. Ale tenhle týden byl nádherný, protože žádost o ruku se povedla. A včera jsme zdravili třeba Martina do Egypta, který potřebuje hodně sil, je na tom podobně jako naše Barča. A ranní výzvy jedou dál.
1: Ranní výzva. Ranní výzva.
3: Dneska jsem měl ranní výzvu plnit já, jednu z těch menších, ale aby to všechno vyšlo, aby to klaplo, musel jsem to přehodit na úterý, na příští týden a tam se dozvíte, že to bude opravdu dobrý.
2: Jo, tak jo, to není problém. Hele, takových výzev ještě bude. Děkujeme, že nám dáváte vědět, co byste rádi od nás a dáváte vědět přes e-mail rano@kiss.cz. Ale teď tu máme jiný dotaz.
4: No, už jste se dneska koupili do kalendáře, tak se podívejte. Podívejte se, co je za 3 měsíce. A nevím, jestli Míša, Patrik nebo Roman něco dostanou.
2: Za 3 měsíce, když je dneska 24. září...
5: Vánoce!
2: Teda to už ale nebezpečný, už jsou to jenom 3 měsíce.
3: Jak říkala Míša před chvílí, 3 výplaty už jenom.
6: Ano.
2: No jo.
6: Na tu pomoc tomu Ježíškovi.
2: A snad budou na sněhu, snad to bude hezký, všichni ve zdraví, nějaký dáreček každý najde, hlavně spoustu dobrot, to by nám bohatě stačilo.
3: Tak mi napadá, když jsou za 3 měsíce Vánoce, já jsem měl dneska plnit přání, tak co, kdyby jsem někomu teda výjimečně dal dáreček, ale dáreček, který bych vám mohl teď i hned splnit. Co?
6: Chceš?
3: Jo, ať někdo zavolá na 210-323-323, já mu splním a pošlu dáreček.
2: Už jenom také mezi náma třema, si zahráváš.
6: Ho, to dobře. Jo, teda.
2: Tak odblokujeme linky, Míšo.
6: Odblokováváme a volejte 210-323-323.
2: Pro Patrika Peltana.
3: Třeba nikdo nic nechce splnit.
2: To se uvidí hned teď, Patriku.
3: Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
7: Tady Anička, dobrý den, dobré ráno.
3: Dobrý den, ahoj, ahoj Aničko. Aničko. Tak co by si ode mě chtěla, jaký dáreček ti teď hned můžu splnit a dát?
7: A mohlo by to být úplně cokoliv, jo?
2: Jo, ano, ano, Aničko.
6: Ano, ano.
2: Cokoliv, úplně cokoliv.
7: Tak moc velkou radost, protože jsme oba dva studenti s přítelem, by nám udělala nějaká tankovací karta.
2: Jo!
3: Aničko! Ty jsi dobrá.
6: Tak se ukaž, Ježíšku.
2: Máme tady pustit, tato výzva se přijímá nebo zamítá?
3: Takhle já tu kartu u sebe nemám, že jo? To nemůžu splnit teď hned.
2: No to je pravda, no. Ty jsi to chtěl teď hned.
3: Teď hned, že bych někomu udělal radost. Jako, ale je to hezký a...
2: Ano, Aničko, argumentuj, pojď do něj.
7: Tak nevím, tak třeba... peníze na tu tankovací kartu.
6: Peníze máš, ne?
2: Ty máš teď hned a ty se dají posílat okamžitou platbou.
3: Tak jo. Tak jo. Hele, aspoň na 4-5 litrů nafty by to mohlo stačit. Co, Aničko?
7: Jo, to by bylo úplně super. Hele, každá kačka dobrá.
2: Opravdu to uděláš?
3: Tohle beru na svoje bedra, po vstupu se domluvíme, dáš mi číslo účtu, já ti aspoň 200 na tu naftu
2: pošlu. Tak počkej, Patriku, jestli tohle uděláš, já se přidám taky.
6: Já jo, taky.
3: Tak máš 600, hele.
1: Výzva přijata.
2: Tak já to zaokrouhlím na 1000.
6: Dáme litr.
3: Tak dáme litr.
2: Co?
6: Aničko, Aničko, prober se.
2: Tu už to nezajímá, ta už šela tankovat.
6: Ne, já si myslím, že možná to sní.
2: No, jestli nestratila signál. Jseš tam, Aničko?
6: Halo.
2: Jako, vidím, že tu je.
6: A Anička, tu prčic.
2: Ale ona normálně položila telefon. Ono jí to urazilo.
3: No.
2: 1000 bylo málo, Patriku, musíš přitlačit.
3: Omlouvám.
2: Ne, pojďme jí zkusit zavolat, ale dáme song.
1: Ranní Kiss.
6: Ranní Kiss.
1: Každý všední den od 6 do 10.

0: Koukáte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. A to se mi líbí, ta Anička, to je prostě správná holka. Ty se prostě zeptáš a ta hned ví, co chce, prostě tankovací kartu.
2: Ale je pravda, že to je praktický dárek, kor při dnešních cenách. Aničko, žiješ, seš celá?
3: Ano,
2: jo,
3: ano, žiju.
2: Vůbec, kde pak teď seš? Ty seš někde před školou?
3: Teď momentálně mě přítel veze do školy a on jede do práce.
2: Tak to jo. Mm-hmm. Je to tajné nebo ne, kde studuješ?
3: Ne, není to tajné, studuju střední zdravotnickou školu na Praze 10.
2: A sestřička navíc, nebo paní doktorka, to je hezký. To děkujeme za to, že chceš studovat vůbec takovouhle věc a věnovat se takovému poslání. Takže Aničko, Patrik si na tebe vzal e-mail a my už jenom od Aničky zjistíme číslo účtu a hele, to se dá zařídit hned, takhle, že jo? Okamžitá platba.
4: Litránek hezky na naftu bude.
2: Takže prosím tě, pozdravuj přítele a opatrujte se oba dva. A za 3 měsíce veselé Vánoce vám přejeme. Jako první.
3: Tak
2: děkujeme. Taky. Děkujeme. Ahoj. No vidíš, Patriku, další výzva splněna.
5: Skvělý, já jsem moc rád.
1: Má zavolat ještě někdo další?
5: Můžem dát Arona Čupu.
2: Odblokuju linku.
5: No prči.
2: Co? No, ne, tak... radši asi nos to zvrhne, viď?
5: Já chci bůra.
2: Ale tohle nečekal.
5: Ne, to jsem nečekal. Čekal, že bych chtěl třeba hrneček, ale...
2: Tankovací karta.
1: Jo, ale jsi borec, že jsi z toho necel.
2: Jdem do toho.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

odvysíláme. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na Radio Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: 23 hodin a k tomu pár minut, my pokračujeme v tom nejlepším ze čtvrtka s datem 24. září. Minulá hodina patřila ranní trojce a tahle bude patřit Radkovi a Soně a taky Martinu Hájkovi. Tím začneme, uslyšíte, co s vámi dneska dopoledne řešil, ale taky uslyšíte, pochopitelně to nejlepší od 90. let. Koukám do playlistu, bude třeba Headway, BB Rexa a David Guetta, Minelli, Offenbach a nebo třeba Coolio.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
2: Dnes budeme skládat báseň na slova taška, zub a kolo. Takže taška, zub, kolo jsou tři slova pro vaší báseň. Jsem zvědav, jak to dopadne.
3: Ať mám tašku nebo kolo, zubu já mám v hubě mnoho.
4: Hej ty na tom kole, navel tašku, ruce hore. Jestli to nebude šudy dub, tak ti vyrazím přední zub.
3: Kolo, taška, zub, vracím se teď z hub.
5: Kolo, kámen, výmol, hub, zlomil jsem si přední zub.
2: Ano.
5: Z kola spadla taky taška, rozbila se mi tam flaška. Ani kolo, ani běžky, raději budu chodit pěšky.
6: Těžká taška, na kole připádu, zub do háje.
2: Nakonec jsem se rozhodl, nebo jsme se tady rozhodli ve studiu, že by to mohla být Marcelka.
7: Jedu takhle, kopečka, v tašce chrastí kolečka. Nevybral jsem zatáčku, zub mi vypad z rypáčku.
2: Ano.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Z čtvrtečního odpoledního jumpu se s vámi baví Soňa Radek. No a teď bych tady měla takovou malou infošku, hlavně pro všechny zaměstnavatele, ano? Především tedy pro ty naše, viď Ráďo. Tam doufám, že dneska vedení třeba poslouchá, uslyší tady tuhletu věc a vezme si příklad.
2: Myslíš teda, že by měli dát volume doprava?
1: Ano,
2: ano, volume jo? Doprava.
1: Poprosíme naše vedení, dejte si volume doprava a dobře poslouchejte. Znáš společnost Spanx?
2: Něco mi to říká, ale asi úplně ne.
1: No, každopádně její majitelka Sara Blakely, ano, tak nějak se to čte. Tak ta prodala tady tuhletu společnost za 1,2 miliardy dolarů.
2: To je hodně miliard korun.
1: To je hezký, vej. To je pěkný. No ale počkej, víš co, ona udělala to, že, a to se opravdu teda moc nevidí, musím říct, ona každému ze svých zaměstnanců, a nebylo jich zrovna málo teda, jo, dala 10 000 dolarů a 2 letenky v první třídě.
2: Jenom aby se si udělali představu, těch zaměstnanců ve firmě bylo?
1: 750.
2: 750. A nikdo nepřišel zkrátka. Takže 10 000 dolarů.
1: Ano.
2: Plus ještě letenka v první třídě na výlet někam.
1: No.
2: To je hezký. Jo.
1: No, viď?
2: To je hezký.
1: Prostě, chápeš?
2: To prostě po té dovolené se těšíš zase no, zpátky jasně, do ty. Jsi nabitá úplně prostě a chceš zase, jo?
1: No.
2: Mít tak na branku.
1: Chápeš to?
2: No. Jako odměna teda, že odchází, že to prodala.
1: Ano. To je veď. Jo, to se nám nemůže stát. Proč nás takhle nemůže taky někdo odměnit?
2: Ne, ne, Roman už je za dveřma.
1: Jo?
2: No, má dvě igelitky, tak to už asi jdem.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední
1: Jam. Váš názor se bohužel nedozvíme, ale můžete si tak nějak jako myslet o tom své, to je jasné. Nicméně názor tady Soni bude teď přímo v éteru Rádia Kiss. Protože kontroverzní Britka, která je vlastním jménem Tia Blinger, což mi přijde jako velmi hezký jméno, Tia, to je docela fajn. Mm. Ona je ale na platformě OnlyFans, kde tvoří obsah pro dospělé pod pseudonym Bonnie Blue. A vy ji možná znáte, protože tato fešanda, nevím, třeba jste to neviděli, ale určitě jste se třeba doslechli, že ona v průběhu 12 hodin kdysi podstoupila vlastně pohlavní styk s více než tisícovkou mužů.
2: Veřejně. Mohl přijít, kdo chtěl.
1: Je to tak? No. To už je úplně teda neuvěřitelný. No. Početí dítěte, jak podle jejich slov vlastně bylo, tak to byla podobná akce, ale tam bylo pouze 400 kluků.
2: Ano, ale pozor, zase za nějaký 4 nebo 6 hodin. Teď si nejsem jistá, jestli
1: to
2: byly 4 nebo 6 hodin.
1: Takže,
2: a ona tedy neví ani, čí to dítě je, aby pravdu řekla.
1: No, to je skvělý, opravdu, paráda.
2: Všech kluků tam bylo asi hodně.
1: A ona teďkon vydražila na konci srpna jméno, nebo dala do dražby vlastně, jak by se mohla jmenovat vlastně to dítě, Bonnie Blue, že jo? Uh-huh. A dostala za to přepočtu, pojmem rovnou na koruny, 34,3 milionu korun. No, za to, že někdo bude moci pojmenovat...
2: No, ale jak teď právě? Se pojďme pobavit o tom, kdo to vlastně tedy vyhrála, no? V té to byla taková přímá aukce, přímý přenos to byl. No a přátelé, nebudete věřit, ale zvítězilo kasino.
1: Kasino?
2: Online kasino.
1: Online kasino. Mm. Tak jako... Asi se nebude jmenovat online kasino, ne?
2: Ne. Bude se jmenovat ale potom kasínu právě.
1: A víme, jak se jmenuje kasino?
2: Víme, no.
1: Není to třeba herna na růžku?
2: Ne, naštěstí ne.
1: K tabuli bude herna na růžku.
2: Ne, takhle ne, opravdu skutečně ne. Tuším, že se jmenuje nějak Betbolt.
1: Něco s Betem tam je.
2: No, Betbolt, takže takhle se bude jmenovat její syn Betbolt. A tak jako Betbolt, bude to takový Betbolt.
1: Tak ještě, víš, jako... jelikož je tam jako dvě Bčka, tak to bude asi BB. No, to by se
2: zkráceně.
1: Asi hodilo.
2: Bá.
1: Ježišmarja, no, můžete závidět, nezávidět, každopádně, no, koukněte na toho svého malého Pepana tam vedle a řeknete, no, ale furt je to lepší možná než Betbolt.
2: No.
1: A zadarmo.
2: No. Víc.
1: Šla bys do toho?
2: Ne, nikdy. Nikdy, proboha Ježíš.
1: A 34 tak... mega, 34
2: a
1: mega.
2: Jako ty by si Eliho pojmenoval třeba, nevím...
1: No, to řekni.
2: Já nevím, třeba Lopata?
1: Lopata hrdina?
2: Hrdina.
1: To ne, to byl jeho praděda.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Hodiny už ukazují minutu po půlnoci, to znamená, že se vrhneme na další várku vašich přání. Dobrou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: jsme si to pěkně odpočítali, jsou tady juboxy, a to ty páteční. Speciální v tom, na KISu, že pro další 3 dny tady s vámi jaksi nebudou ty noční. Jelikož v pondělí je státní svátek, tak si pojďme pořádně užít tu možnost, že muziku budete na KISu vybírat právě vy. S vámi je Lukáš. No a 2 možnosti, jak objednávat, zůstávají i se mnou, to znamená buď přes mobilní aplikaci, anebo číslo 210-323-323. No a já už na druhé straně v tuto chvíli zdravím právě na telefonu Petru. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Ahoj Petro, jak trávíš noc ze čtvrtka už na pátek v tuto chvíli?
1: Tak, užívám si volna.
0: Jo, to je dobře, takže prodloužené volno dokonce.
1: Ano.
0: Jo, až do pondělka?
1: Ano,
0: tak to je
1: až do pondělka.
0: Tak to je vynikající. Tak Peťo, prosím tě, povídej, co si zahrajeme a komu to pošleme.
1: Tak poslala bych to svému kamarádovi, nejlepšímu Martinovi. Mm-hmm. A byla by to písnička od Verony. A doufám, že se jmenuje Na mě nečekej. Nebo
0: jmenuje se úplně přesně tak. Máš to správně. No tak jo, takhle, tak na ní nebudem už vůbec čekat, ať se jí pěkně dočkáme. No a užívej volno.
1: Děkuju.
0: Měj se nádherně, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Noční Jukebox.
2: Jukebox. To znamená, že na Kisu už zase hrajeme podle vás. No a v tuto chvíli myslím, že je ta správná chvíle se podívat poprvé do mobilní aplikace, protože tam budeme přát k narozeninám. A hlavně vy nás samozřejmě neposloucháte jenom v naší krásné vlasti, ale i za hranicemi. Tak mě napadá, že vlastně já, když tady

0: krátce po půl jedné do vašich uší proudí páteční noční juboxy na Kisu a ještě než se vrhneme na další vaše přání, tak je taky potřeba už se podívat do kalendáře, protože tam je 25. září, svátek mají všechny zlata, takže i vašim zlatám, které máte třeba doma, můžete nechat zahrát nějaký song. A co se týče narozenin, tak 25. zářijový den přišel na svět italský zpěvák Zucchero. Určitě si pamatujete s Paulem Youngem takovej ten song o tom, jak byla sama doma. Potom Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones. To je vtipný, že tenhle ten pár vlastně slaví narozeniny ve stejný den. 62 je právě dnes Pavle Rychlé, dabérce Moniky z Přátel a ještě navíc taky slaví, a to 58, dneska Will Smith, americký herec a taky mimo jiné rapper. No a jestli nějaký song od něj se stal velkým hitem, tak to byl ústřední z filmu Men in Black. Tak tady je, věřím, že vás potěší, mějte skvělou noc, za chvilku se podíváme na to, co si přejete.
1: To nejlepší od 90.

0: Na kesu si dáváte muziku podle vás, čili jukeboxy. No a telefon 210 323 323, ten se mi tady krásně rozdrnčel a proto se ptám, kdo je tam? Martine, ahoj, kde pak nás ladíš?
1: Kde? Doma.
0: To je dobře, to je dobře, že nemusíš být v práci. Prosím tě, Martine, skoro, že posluchači neslyšeli tvoji upřímnou radost, protože ty jsi mi už mimo éter prozradil, že jsi se dovolal úplně poprvé.
1: Ano.
0: Jo, a jaký je to pocit?
1: Já jsem mal normálně husí kůži, já jsem tam mal, já jsem tam u toho rozbročil.
0: Je, to je pěkný.
1: To je krásný, jo.
0: To je rád, hra.
1: Já jsem se chtěl nechat zahrát pro tebe.
0: Děkuju.
1: Pro všechny písňáky, který poslouchají.
0: Ano.
1: Pro všechny, který se snaží dovolat. Zahrát písničku, věřím, že se dovolají.
0: Určitě, jednou to vyjde, to je jasný.
1: Vyjde. Bylo by to pro tebe, pro ně, který se snaží až do rána.
0: Ano.
1: A předím se dovolají. Věřím tomu, že se dovolají, protože mi se to podarilo taky. Poprvýkrát. A bylo by to pro Petilku, od Martina, od Slováka, byla by to písnička od Lorin, Eufory.
0: Dobře, no tak ať máme euforickou noc, co víc si přát.
1: Ano, a fantastickou, a tu jsou kůži, a všetky to prebe, a to postaví na nohy.
0: Paráda, Martine, měj se krásně, doufám, že se brzo zase uslyšíme.
1: No určitě, krásný zbytek večera.
0: Děkuju, ahoj.
2: Kiss Radio.

0: jste popeláři nebo děláte cokoliv jiného a musíte být v noci vzhůru, tak skvělý poslech a jdeme se podívat na další muziku podle vás.
1: Aha. Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox.
1: Rádia Kiss.
0: Platí to i pro tuto noc ze čtvrtka na pátek, kdy opět míříme do mobilní aplikace, protože tam vzkaz zaslala Zajda.
3: Čauko, to je Roxetěčka Zajda. Mohla bych poprosit o zahrání jakékoliv písničky od skupiny Roxet, nejlépe něco rychlejšího pro naši Jarmilku, Janku, pro všechny, co mají dneska poslední noční, k vám do rádia, ať nám to do těch 6 rychle utíká. A přeji všem krásný víkend. Čauko.
0: Já taky dokonce prodloužený, no a když Roxeťáci v noci, tak jednoznačně Stars.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.

0: Máme jednu hodinu a Eterkisu dál patří vám, tak vytáčejte 210-323-323 nebo nahrávejte apky.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: páteční noční juboxy na Kissu. Od Mixpultu vás moc zdraví Lukáš Bláha. No a jsou dvě varianty, jak se dostat sem k nám do vysílání. Buď nahráváte hlasovky do mobilní aplikace a nebo vytáčíte číslo 210 323 323. No a proto já už na druhé straně zdravím Toma. Ahoj.
1: Tavuky.
0: Nazdar, nazdar. Jak se máš při pátku?
1: Tak poslední noční.
0: No tak velká ještě paráda.
1: Ještě nějaký necelých 5 hodinek a jdem doma. Prodloužený víkend.
0: No, to je, viď, to je pocit.
1: To je.
0: Kéž by to bylo takhle před každým víkendem. No tak jo. Tak co si dáme za muziku a budeme to někomu hrát extra?
1: Hej, ideálně Linkin Park, Jay-Z, nám Encore. Hej, a pro všechny, co jsou na noční, a nebudem to nějak rozebírat, protože...
0: Jasně.
1: Noční dělá hodně lidí.
0: Ano, ano. Ono se to nezdá, ale dokonce snad asi 30% pracujících ze všech.
1: Makaj
0: v noci. Není to úplně málo. Tak vám všem, tak, který musíte vytvářet nějaké hodnoty, máš připraveno samozřejmě, jak jsme se domluvili, Linkin Park, Jay-Z a jejich obrovský megahit Numb Erko, Encore právě teď. Jdeme na to. No a tobě, ať to uteče samozřejmě.
1: Na věc. Díky moc.
0: Děkuju, ahoj.
1: Měj se a tobě taky, čau. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Přesně jako tom na Kissu zpívala italka Alexia. Let the music play, ať muzika hraje, a to hlavně ta od vás, protože vy si objednáváte přes mobilní aplikace nebo telefon. Teď platí ta první možnost a hrát si budeme mého drahého kolegu.
2: Zdravím všechny kysáky, tady Honza. Já bych chtěl poprosit pesničku od Jeana Luca, Mysterious Times, a bude to pro všechny kysáky, pro tebe Lukáši do studia a pro všechny kamionáky, kinder kamionáky a pro všechny, který teď musí makat. Děkuju, Honza.
1: Takže vlastně Honzik pro Honzu.
0: Radio Kiss.

Krátce před půl druhou je s vámi Kiss. No a povedlo se vám někdy složit klasickou Rubikovu kostku? Já se musím přiznat, že mě ne. Nějak nevím, no ta logika toho, jak se to má vlastně dát dohromady, mě nikdy nezasáhla, ten můj mozek. Nebudu si z toho dělat vědu, ale je pravda, že mi trošku spadla čelist, když jsem se tady díval na 6letou Lian Runziovou z čínské provincie Sichuan, která překonala dosavadní ženský světový rekord ve skládání právě Rubikovy kostky. Mladá dívka dvakrát během pár dní vyřešila známý hlavolam v průměrném čase pod 4,5 sekundy. Ano, je to tak. Ale to ještě není všechno, protože absolutním rekordmanem v tomto ohledu je z neskutečným

časem 2,766 vteřiny. Theodor Zajder, polský takzvaný speedcuber. Tak by mě zajímaly vaše časy. Klidně, jestli máte teď chvilku a nemáte do čeho takzvaně píchnout, tak si vemte do ruky Rubikovo kostku. Já ji zkusím doma zase vyhrabat a trochu se s ní porvat, ale mnohem dříve vám budu zase hrát podle toho, co vám se líbí. 210-323-323 nebo apka. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: Lítáme pátečními nočními juboxy, kde právě teď netrpělivě na čísle 210 323 323 už vyčkává Jíťa. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Ahoj Jíťo, tak jaký máš už pátek?
1: No, tak já už mám pátek takový, jakože ještě půjdu do práce, v sobotu už ne a v sobotu v neděli půjdu taky do práce, ale chtěla bych sem zahrát písničku na přání mým dětem, dvou mým dcerám, všem kamarádům, vám do kytu, všem, co poslouchají kys.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem ještě zahrát písničku pro mýho kamaráda, který chytá ryby.
0: Aha. A poslouchá? Aha.
1: No, doufám, že poslouchá a doufám, že chytá obrovský ryby, protože mi dneska posílal takový velký ryby, že měl 80, 90 a 100, takže mu přeju, aby opravdu chytil tu největší rybu
0: v jeho životě.
1: Tak.
0: No tak jo, to je jasný, samozřejmě to přejeme všem rybářům, protože těch jich určitě je v tuto chvíli moc a moc u vody. No a tobě samozřejmě příjemnou noc, dokolika dneska budeš žůru?
1: Tobě taky, všem kysákům taky a nechám výběr na tobě.
0: Dobře, no domluvili jsme se na Anetce, první české superstar a dáme si srdcotepec.
1: Tak jo, děkuju.
0: Za málo, ahoj. No a já tenhle ten song ještě přidám a připojím k jednomu vzkazu, protože nějakou zamilovanou si přála taky Ráďa a Honzík, tak jdeme na to.

0: jak zní v písni z Kissu od Benazy Bros. Every single day, každý všední den, i tento. Hrajeme podle vás.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
0: Nic se na tom nemění ani v pátek a mě pobavil Petr, který reagoval na můj dotaz, za jaký čas se vám kdy povedlo sestavit Rubikovku.
2: Ahoj, já tě zdravím, tak prosím tě, můj čas je cca 50 let a ještě pořád pokračuju. Měj se, ahoj.
0: Ano, myslím, že se toho taky brzo dočkám, to je 50. No a Lucka tam taky psala, že se jí to nikdy nepovedlo, tak držím palce, aby se to třeba změnilo někdy, někde. No a když jsme u dalších přání, tak jsem taky rád, že při poslechu Kissu se jako tak pěkně dáváte dohromady.
3: Ahoj, prosím, chtěl bych zahrát jednu krásnou písničku pro moju krásnou křepelku, která za mnou přijela z Ústí a strašně jsme si to užili a jsem rád, že ji mám. Děkuju.
0: No tak takhle to má vypadat. No a ještě jeden vzkaz od Lucky.
4: Ahoj, tady Luca. Chtěla bych nechat zahrát písničku Holkám do půzu, který jsou teď akorát na prodloužený. Chybí jim poslední hodinka do konce, tak aby jim to líp utíkalo. Bude to písnička Kde jsi včera bol?
0: No, já ji tady žil nemám, ale věřím, že taková Meghan Trainor, ta nám to pěkně vynahradí.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Jsou 2 hodiny a vy tak dál máte v paži muziku na Kisu, tak objednávejte, ať si uděláme parádní noc ze čtvrtka na pátek.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.